0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské

0: Fotbaly světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
0: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
0: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
2: Rádio Haná.
3: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Městskou policii tu máme pro udržování pořádku, taky v Olomouci. A strážníci tak občas musí vstoupit i mezi rozhádané dvojice. V úterý na ulici Březinova uklidňovali muže a ženu s kočárkem.
1: Strážníci u této dvojice zjistili, že se jedná o bývalé partnery. Muž se při hádce domáhal možnosti vzít si své věci z bytu, ve kterém bydlel se svou ex-přítelkyní. Ta na svou obranu hlídce řekla, že spolu pár už delší dobu netvoří a žádné věci v ní nemá a pouze se takto domáhá nevyžádaného kontaktu. Hlídka s oběma celou situaci probrala a zejména muži vysvětlila, že tímto způsobem není vhodné určitě ženu konfrontovat a vzbuzovat v ní obavy z jeho osoby. Po samotné rozmluvě se oba zúčastnění rozešli každým směrem.
0: Popisuje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Hlášená oprava silnice na severu Olomouckého kraje, úsek Olšany Vyšehoří, je v plném proudu. Práce začala frézováním starého asfaltu. Řidiči v místě oprav projíždějí kyvadlově. Ředitelství silnic a dálnic opravu silnice 11 provede během 2 měsíců. Za jakých okolností budou moci rozhodovat občané v České republice? Návrh zákona o celostátním referendu nově představila vláda a posílá ho k připomínkování. Navrhuje, že lidové hlasování bude možné vyhlásit na základě petice 300 000 lidí nebo návrhu parlamentu. A aby bylo referendum závazné, pro vítěznou odpověď bude muset hlasovat aspoň 35% oprávněných voličů, tedy asi 2 900 000 lidí. Uvidíme, zda to projde. Sport. Nové domácí působiště budou mít basketbalisté BK Olomoucko. Od nové sezóny NBL budou hrát domácí zápasy v Prostějovském sportcentru s kapacitou pro až 1900 diváků. Tým už zde hrál zápasy Středoevropské ligy. Připomeneme, že dosud BK Olomoucko hrálo v olomoucké Čajkaréně.
3: Počasí. Jak to bude na Moravě vypadat ve čtvrtek? Ráno nás čeká polojasno až jasno, odpoledne a večer by potom mělo přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupají přes den na 23 až 27 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách potom na

0: ojedinele taky z bouskami.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Berani, objevíte se ve správnou chvíli na správném místě. Býci, dneska můžete očekávat samou chválu. Blíženci, i když jste v ráži, umíte si zachovat chladnou hlavu. Radci, o pokroky usilujete dnes a denně. Lvi, stále se zdokonalujete ve smysluplných aktivitách. Pany, pokud máte vedle sebe toho pravého, je to štěstí. Váhy, od rána budete vymýšlet nekonečné legrácky. Štíři, jako byste byli splachovací, skoro nic vás nerozhází. Střelci, vypadá to, že dneska bude všechno na pohodu. Kozorozi, občas je potřeba vypustit páru. Vodnáři, dneska to budete mít trochu rozlítané. A co my ryby? Prý bychom dál měli trénovat komunikaci bez ostřejších slovíček.
1: Radio Hana. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
2: Vítám vás, přátelé, u další skvělé bondovky. Tu si vzala na paškál kočka z Michiganu Madonna Luis Veronica Ciccone Richie a je to zároveň poslední bondovka s hercem Piercem Brosnanem. Ve filmu si Madonna i zahrála a zajímavostí také je, že velitelské letadlo, které vidíme ve filmu úplně na konci, je regulérní Antonov AN-124 Ruslan, který byl digitálně upraven pro potřeby bondovky, protože ve skutečnosti nikdy neměl tak velkou prosklenou příď. Pamatujete? A věděli jste, že Bond získal své jméno po americkém ornitologovi Jamesi Bondovi, expertovi na karibské ptáky? V této 20. bondovce se právě ve scéně s herečkou Halle Berry vydává za ornitologa.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Jméno filmu pochází ze sbírky básní A Shop Charlotte od A.E. Housemana. Ale od té doby, co člověk utíká, žije, aby zemřel jiný den. Tady je Madonna a další skvělá bondovka Die Another Day, rok 2002, ve volném překladu Dneska nezakal. Volume doprava.

0: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
1: Rádio Haná.
0: Vaše věrné rádio.
2: Rádio Haná.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítejte ve světě filmových novinek. Premiéry v moravských kinech pro první červnový týden představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol. Ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Je to už neuvěřitelných 26 let, kdy poprvé nelítostný vrahoun Ghostface naháněl čtveřici teenagerů, kteří byli příliš mimo na to, aby se jim nechali zavraždit. A protože je od té doby nedostali ani žádné civilizační choroby, strasti dospělosti či jiné bezejmenné svinstvo, dožili se úcty věku. A nyní se vrací zpátky na plátna kin, a to v novém filmu Scary Movie.
3: Jsme zpátky!
4: Venku se toulá sériový vrah.
2: Ahoj! Pokračovat budeme filmem Přísahám, že za to nemůžu. Britský film, který je

0: odvahu čelit vlastnímu životu a osudu. No a třetím snímkem je dobrodružné fantasy vládci vesmíru. V tomto snímku se vrací pod režijním vedením Travise Knighta na filmová plátna legendární hrdinové světa známých akčních figurek. Po 15 letech odloučení se prostřednictvím meče moci ocitá princ Adam zpět na rodné planetě Eternia, kde zjistí, že jeho domov byl zničen a vlády se ujal zlovolný Skeletor. Toho hraje Jared Leto a Adam se rozhodne svůj svět zachránit. A tak musí spojit síly s bojovnicí Teelou a Duncanem a naplnit svůj osud tím, že se stane He-Manem, nejmocnějším mužem ve vesmíru. This obsession with nerd stuff and sword things,
1: it's not a good look for human resources. Nové scary movie, silný příběh, přísahám, že za to nemůžu, a dobrodružné fantasy Vládci vesmíru jsou filmové premiéry 1. červnového týdne. Zajdete na ně do kina? Každý týden představujeme nejlepší filmové novinky a dnes s naším expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol. Děkujeme.
0: Dík, Lukáši, zdravím tebe i všechny posluchačky a posluchače, mějte se krásně.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou?
2: O hudbě víme téměř vše.
3: Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
4: Rádio pro Olomouc a Střední Moravu. Střední Moravu.

počasí. Jak to bude na Moravě vypadat ve čtvrtek? Ráno nás čeká polojasno až jasno, odpoledne a večer by potom mělo přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupají přes den na 23 až 27 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách potom na

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, objevíte se ve správnou chvíli, na správném místě. Býci, dneska můžete očekávat samou chválu. Blíženci, i když jste v ráži, umíte si zachovat chladnou hlavu. Radci, o pokroky usilujete dnes a denně. Lvi, stále se zdokonalujete ve smysluplných aktivitách. Pany, pokud máte vedle sebe toho pravého, je to štěstí. Váhy, od rána budete vymýšlet nekonečné legrácky. Štíři, jako byste byli splachovací, skoro nic vás nerozhází. Střelci, vypadá to, že dneska bude všechno na pohodu. Kozorozi, občas je potřeba vypustit páru. Vodnáři, dneska to budete mít trochu rozlítané. A co my ryby? Prý bychom dál měli trénovat komunikaci bez ostřejších slovíček.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
4: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
5: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
6: 14. ročníku festivalu

0: Jirka Růžek, Zvítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gol!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao, bella.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a

0: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
0: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
0: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
0: Posloucháte Rádio Haná.
2: Hezké ráno.

pobytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i vše.

0: 80 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
1: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
2: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
3: Rádio Haná.
4: Ranní topka.

0: Tí pro ty nejlepší.
1: Rádio Hana
0: a ranní topka.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio Haná. Hezké ráno.
1: Bude 6 hodin.
0: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Haná.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Městskou policii tu máme pro udržování pořádku, taky v Olomouci. A strážníci tak občas musí vstoupit i mezi rozhádané dvojice. V úterý na ulici Březinova uklidňovali muže a ženu s kočárkem.
3: Strážníci u této dvojice zjistili, že se jedná o bývalé partnery. Muž se při hádce domáhal možnosti vzít si své věci z bytu, ve kterém bydlel se svou ex-přítelkyní. Ta na svou obranu hlídce řekla, že spolu pár už delší dobu netvoří a žádné věci v ní nemá a pouze se takto domáhá nevyžádaného kontaktu. Hlídka s oběma celou situaci probrala a zejména muži vysvětlila, že tímto způsobem není vhodné určitě ženu konfrontovat a vzbuzovat v ní obavy z jeho osoby. Po samotné rozmluvě se oba zúčastnění rozešli každým směrem.
2: Popisuje za městskou policii Olomouc komisař Petr Čundrle.
4: Místní rádio, místní zprávy.
2: Hlášená oprava silnice na severu Olomouckého kraje, úsek Olšany Vyšehoří, je v plném proudu. Práce začala frézováním starého asfaltu. Řidiči v místě oprav projíždějí kyvadlově. Ředitelství silnic a dálnic opravu silnice 11 provede během 2 měsíců. Za jakých okolností budou moci rozhodovat občané v České republice? Návrh zákona o celostátním referendu nově představila vláda a posílá ho k připomínkování. Navrhuje, že lidové hlasování bude možné vyhlásit na základě petice 300 tisíc lidí nebo návrhu parlamentu. A aby bylo referendum závazné, pro vítěznou odpověď bude muset hlasovat aspoň 35% oprávněných voličů, tedy asi 2 miliony 900 tisíc lidí. Uvidíme, zda to projde.
4: Sport.
2: Nové domácí působiště budou mít basketbalisté BK Olomoucko. Od nové sezóny NBL budou hrát domácí zápasy v Prostějovském sportcentru s kapacitou pro až 1900 diváků. Tým už zde hrál zápasy Středoevropské ligy. Připomeneme, že dosud BK Olomoucko hrálo v olomoucké Čajkaréně.
5: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
6: Počasí. Jak to bude na Moravě vypadat ve čtvrtek? Ráno nás čeká polojasno až jasno, odpoledne a večer by potom mělo přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupají přes den na 23 až 27 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách potom na

0: ojedinele taky s bouřkami.
1: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
0: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz. Nejlepší hudební výběr.

0: Je 6 hodin 9 minut a vstáváme spolu, kontrolujeme mobil, dáváme kafe, díváme se z okna a říkáme si OK, nový den, jdeme na to, čtvrtek, 4. červen. Vaše ranní topka Rádia Hana pro vás v této hodině bude mít mimo jiné filmové premiéry moravských kin. Poradíme a pomůžeme, jak vyhrát klimatizaci do bytu za 33 tisíc. A třeba po 6:45 oslavíme narozeniny jedné z nejznámějších hollywoodských hereček, která před kamerou stojí už od mala. Tipnete si, která to bude? Dobré ráno, Mandraže.
1: Rádio Hana.
2: Ráno je top.

0: je za přínos v oblasti cestovního ruchu, je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Ať je klidně ten dnešní den jeden z nejlepších dní vašeho života, přesně tak, jako to zpívají American Outdoors, Best Day of My Life, na vlnách rádia Haná 6.16. Počasí i dopravu chystáme před 6:30. Teď to nejlepší z dnešního kalendáře, bylo 6:45.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme čtvrtek, 4. červen, národní den síra a také světový den běhu, takže dneska si zaběháme a pak si dáme chleba se sýrem. 51. narozky má americká herečka Angelina Jolie a narozeniny má také zastupitel města Uničov a Olomouckého kraje Dalibor Horák, milovník hudby a cyklistiky. A Daliborové jsou dnes i v kalendáři, mají svátek. Ať vám to běhá, chutná a hraje, přeje celá naše rádiová parta ve čtvrtek 4. června.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: Bowsera v Přerově či na tropickém ostrově.
1: Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes radiohana.cz
0: a naši mobilní apku.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Brusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ráz. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Radio Hana.
0: Přejeme

Nové scary movie, také přísahám, že za to nemůžu, anebo Vládci vesmíru. Posloucháte Radio Hana a to jsou ode dneška filmové novinky v moravských kinech, které se s naším filmovým expertem přiblížíme a představíme po 6:30. Bude nás to zajímat. Hrát nám u toho budou Činesky nebo Vanessa Paradis. Přejeme fantastické čtvrteční ráno, 4. červen, svátek slaví Daliborové. Včera pršelo, přes noc nám deštníky uschly a během dne

0: Ještě doznívá na východě, přes den skoro jasno anebo polojasno, místy vysoká oblačnost, k večeru potom oblačno a denní teplotní maxima 23 až 26 stupňů Celsia. Doprava. V Olomouci, Přerově i Bystřici pod Hostýnem je to teď ve čtvrtek ráno bez nehod. Bouračku ovšem objíždíme nedaleko Valmezu na příjezdu do Brňova a policejní hlídka nás teď může zastavit na výjezdu z Mohelnice na Loštice. U nás posloucháte hity, dopravu k tomu jsme s vámi v osobáku i v dlouhém kamionu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Haná.
2: Ráno i

0: Tak právě v takové hodnotě 33 tisíc korun vám domů Radio Haná namontuje novou výkonnou klimatizaci, která skutečně by normálně stála 33 tisíc korun, ale my za to nebudeme chtít 33 tisíc korun. Od nás to budete mít zdarma. Už jste zpozornili, chcete novou klimu domů? Tak poslouchejte dál. Kompletní návod, jak na to, abyste neplatili 33 tisíc a měli se to zdarma, poradíme po 6:45. A teď 7 minut po 6:30 pořádáme výlet do moravských kinosálů, kam dorazilo nové filmové zboží.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Vítejte ve světě filmových novinek. Premiéry v moravských kinech pro první červnový týden představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol. Ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Je to už neuvěřitelných 26 let, kdy poprvé nelítostný vrahoun Ghostface naháněl čtveřici teenagerů, kteří byli příliš mimo na to, aby se jim nechali zavraždit. A protože je od té doby nedostali ani žádné civilizační choroby, strasti dospělosti či jiné bezejmenné svinstvo, dožili se úctyhodné věku. A nyní se vrací zpátky na plátna kin, a to v novém filmu Scary Movie.
3: Jsme zpátky!

0: Spunk for Milk.
1: Johnovo setkání s Dotty, energickou matkou bývalého spolužáka, mu otevře novou cestu do světa, ve kterém nachází podporu, porozumění a odvahu čelit vlastnímu životu a osudu. No a třetím snímkem je dobrodružné fantazy Vládci vesmíru. V tomto snímku se vrací pod režijním vedením Travise Knighta na filmová plátna legendární hrdinové světa známých akčních figurek. Po 15 letech odloučení se prostřednictvím meče moci ocitá princ Adam zpět na rodné planetě Eternia, kde zjistí, že jeho domov byl zničen a vlády se ujal zlovolný Skeletor. Toho hraje Jared Leto a Adam se rozhodne svůj svět zachránit. A tak musí spojit síly s bojovnicí Teelou a Duncanem a naplnit svůj osud tím, že se stane He-Manem, nejmocnějším mužem ve vesmíru. This obsession with nerd stuff and sword things,
2: it's not a good look for human resources. Nové Scary Movie, silný příběh, přísahám, že za to nemůžu, a dobrodružné fantasy Vládci vesmíru jsou filmové premiéry 1. červnového týdne. Zajdete na ně do kina? Každý týden představujeme nejlepší filmové novinky a dnes s naším expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol. Děkujeme.
1: Díky, Lukáši, zdravím tebe i všechny posluchačky a posluchače, mějte se krásně.
3: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu?

0: pobytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy. V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
0: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo

0: 6 hodin 50 minut, každý den, každou hodinu, za každého počasí a v každém ročním období je s vámi Rádio Haná. Inu non-stop vás provázíme životem, děláme ho příjemnější a totéž platí také o klimatizacích, které nás v létě chladí a v zimě umí zahřát. Jak by se vám líbilo vyhrát zdarma klimatizaci do vašeho bytu za 33 tisíc korun? Tento týden se to může stát realitou. Stačí dnes po 8 hodině poslouchat Rádio Haná, dovolat se ve správný okamžik do studia, odpovědět na soutěžní otázku a tím pádem se kvalifikovat do zítřejšího grand finále, ve kterém budete mít šanci 1:4, že vyhrajete osvěžující bestii, která s vedrem nemá smilování. Abyste byli kompletně připraveni a nic vás nezaskočilo, klikejte na web radiohana.cz, tady je veškeré info a taky nápovědy. Poslouchejte své věrné Rádio Haná, přijeme hezké ráno 6:50. Víme, že našim volejbalistkám se v Lize národů podařilo něco excelentního. Něco, v co jsme doufali, ale nikdo to vlastně nečekal. Více před 7 hodinou ve zprávách na Hané.
1: Rádio Haná.
2: Raní to.

0: Je stejně jako Bon Jovi. 6.56, Rádio Haná, dobré ráno.
1: Hit za hitem.
0: Po 7. hodině pro vás tajný tip, no bude to tajný tip pro všechny chlapy, kteří by dneska večer opravdu, fakt opravdu chtěli jít do hospody za kamarády, ale manželka je nechce pustit. Věnovat se tomu budeme už po zprávách. Dáme si Roda Stewarta, Lucku Bílou. Ke klavíru se posadí Lady Gaga. A my si teď v pohodě, dřív než ostatní, užijeme další aktuální zprávy s Tomášem Gottwaldem.
2: Bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
3: Máme tu pro vás další informace. Je čtvrtek 4. června. Kdo bydlí v Olomouci, jak pak se vám tu žije? Radnice provádí nový průzkum o životě ve městě. Ptá se na kvalitu života a rozvoj města. Dotazník lze vyplnit online na webu olomouc.eu či na papíře v infocentru na Horním náměstí. Přibudou nevyužité budovy na Masarykově náměstí v Přerově. Jak píše deník, dojde k tomu po přesunu úředníků do nového sídla radnice. K dosavadním objektům přibude současné sídlo vedení města a pak i budova městské policie. Výšlapem na svatý Hostýn v doprovodu přibližně 20 skautů a dalších desítek lidí ukončil včera prezident Petr Pavel dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Na poutní místo vyrazil z Rusavy na Kroměřížsku.
4: Tady na Hostýně je krásně vždycky. Já jsem vlastně ani moc nezaregistroval, že jsme šlapali nahoru, protože jsme si celou dobu povídali se skauty, s panem hejtmanem, takže to byla zajímavá cesta, takže já vlastně jsem ani moc nevnímal, že prší.
3: Komentoval pro ČTK prezident Petr Pavel. Další krok k návratu elektronické evidence tržeb. Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na obnovení EET. Má začít fungovat od příštího roku. Vláda si od evidence slibuje roční výnos přes 14 miliard korun a srovnání podnikatelského prostředí.
2: Sport.
3: České překvapení na úvod volejbalové ligy národů. Naše volejbalistky v prvním utkání senzačně porazili Čínu 3-0 na sety. Aktuálně šestý tým světového žebříčku české reprezentantky porazili poprvé.
5: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
2: Počasí.
0: Teploty jako na houpačce, dnes nahoře, zítra se zase zhoupnou dolů a tak dále. Víme, jak bude. Dnes skoro jasno anebo polojasno, místy vysoká oblačnost, k večeru až oblačno, denní teplotní maxima 23 až 26 stupňů Celsia. Zítřejší teplotní maxima půjdou dolů 17 až 21, většinou oblačno anebo zataženo. A co víkend? V sobotu slunce, místy vysoká oblačnost 21 až 24, v neděli oblačno a 25 stupňů Celsia. V Olomouci, Přerově i Bystřici pod Hostýnem je to teď ve čtvrtek ráno bez nehod. Bouračku ovšem objíždíme nedaleko Valmezu na příjezdu do Brňova a policejní hlídka nás teď může zastavit na výjezdu z Mohelnice na Loštice. U nás posloucháte hity dopravu k tomu, jsme s vámi v osobáku i v dlouhém kamionu.
2: Rádio Haná.

0: Tohle je rytmus našeho srdce od Ruda Stewarta. Tohle zbožňujeme. 90. Rhythm of my heart. Otevíráme další společnou ranní hodinu. Dobré ráno, 7 hodin, 7 minut. Děkujeme, že vaším distributorem dobré nálady může být ve čtvrtek 4. června Radio Hana. 51. narozky slaví známá hollywoodská herečka i podporovatelka nejrůznějších charit Angelina Jolie. Svátek mají Deliborové. A než se na Radio Hana dostaneme k dnešním horoskopům, ty tady budou po čtvrt na 8, tak tady máme jeden neoficiální, skutečně neoficiální tajný tip pro všechny chlapy, kteří by dneska večer opravdu, fakt opravdu, chtěli jít do hospody za kamarády, ale manželka je nechce pustit. A v té hospodě to pak může vypadat i takhle.
1: Lukáši, co tady děláš?
0: Nazdár, tak hele, přece nebudu kluci sedět doma, ne, jak jsem za váma zašel najedno.
1: Počkej, já myslel, že tě manželka do hospody nepouští.
0: Hele, máš pravdu, nepouští, ale dneska jsem se o ní pěkně postaral.
1: A co jsi udělal?
0: Naložil jsem jí, kluci, do vany plné pěny.
1: Yeah, a to stačilo?
0: No, ale divil by se, ale montážní pěna dělá zázraky.
2: Ráno je top. Radio Hana. Už je?

0: Po včerejších deštích dneska sluníčko, teploty do 26 stupňů Celsia. V takovém znamení se ponese náš společný čtvrtek, 4. červen. Po 8. hodině rozehrajeme další kolo soutěže o klimatizaci za 33 000 korun do vašeho bytu zdarma. V dopravě před půl 8. na vlnách Rádia Hana připomeneme ranní nehodu, kvůli které je tak neprůjezdná silnice mezi Valmezem a Brňovem. A teď bez omezení frčíme za horoskopy s naším milovaným Kvítkem.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, objevíte se ve správnou chvíli na správném místě. Býci, dneska můžete očekávat samou chválu. Blíženci, i když jste v ráži, umíte si zachovat chladnou hlavu. Radci, o pokroky usilujete dnes a denně. Lvi, stále se zdokonalujete ve smysluplných aktivitách. Pany, pokud máte vedle sebe toho pravého, je to štěstí. Váhy, od rána budete vymýšlet nekonečné legrácky. Štíři, jako byste byli splachovací, skoro nic vás nerozhází. Střelci, vypadá to, že dneska bude všechno na pohodu. Kozorozi, občas je potřeba vypustit páru. Vodnáři, dneska to budete mít trochu rozlítané. A co my ryby? Prý bychom dál měli trénovat komunikaci bez ostřejších slovíček.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
6: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
5: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
6: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
5: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
6: To ono je to pravda.
7: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
9: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Pivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Pivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
15: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.

0: Mat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo

0: Jackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
3: Dobré ráno na

jako by se svět zpomalil. Zrodila se hvězda Lady Gaga, Always Remember This Way, pro vás, pro vaše uši. 7 hodin a 27 minut. Spolu si zbýváme celé ráno. Jdeme s vámi na autobus, do práce, do školy, na brigádu, kamkoliv jinam. Hrajeme také všem řidičkám a řidičům, pro které v naší dopravní centrále máme dokončené další aktuální novinky z moravských silnic. Je jich opravdu hodně.

0: Teplotní maxima 23 až 26 stupňů Celsia. Dobré ráno, zdravíme za volanty.
1: Doprava.
0: Zdržení v Olomouci, neprůjezdná silnice u Valmezu a policie na Šumpersku. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. V Olomouci je běžný silný provoz a ranní zdržení na Chvalkovické, na třídě kosmonautů, také na Lipenské. Jak od nás víte, kvůli ranní nehodě teď neprojedeme u Beňova, nedaleko Valmezu. Auto srazilo se mnou na Zlínsku mezi Frištákem a Lukovem a policie kontroluje rychlost, pásy i platné STK v Šumperku na Uničovské nebo poblíž Šumperka mezi Bukovicemi a Bužínem.
1: Rádio Johana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana. Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Kovboj od Anika Cvála, čtvrtečním ránem, 7 hodin a 35 minut. Přejeme, jak se dneska cítíte skvěle. Ať vám chutná ranní kafe, ať dneska potkáte během dne samé milé lidi a také ať vyhrajete klimatizaci do vašeho bytu za 33 tisíc korun. Ono se to může stát realitou už zítra, ale abyste zítra vyhráli, tak se musíte dnes kvalifikovat do toho velkého pátečního finále a zítra budete mít šanci 1:4 na vítězství. Co přesně pro to udělat? Máte za úkol dneska se dovolat po 8 hodině. Odpovědět správně na soutěžní otázku. Stejně jako tento týden náš posluchač Tomáš. Dobré ráno, Tome.
1: Ahoj, tady Tomáš. Potřebuji tu klimatizaci do nového bytu. Takže budu čekat na páteční telefonát, abych to vyhrál.
0: Tak uvidíme, jestli vyhráme právě Tomáš z Bystřice pod Hostýnem, anebo právě vy, jestli se dneska dovoláte. Ve čtvrtek po 8 hodině najdeme posledního ze 4 finalistů, kteří si to zítra rozdají o osvěžující bestii do bytu za 33 tisíc korun, která s vedrem nemá smilování. Abyste byli kompletně připraveni, aby vás dneska po 8 nic nezaskočilo, klikejte na web Radio Hana.cz, kde je veškeré info. Dobré ráno přeje celý tým Radio Hana u nás za chvilku 90-kový Aerosmith.
2: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče. Objednej a už to letí. Luskni.cz.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
5: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
8: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
9: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
10: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
11: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás

0: ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na Teta Drogerie.

Dvě minuty po 7:45 vstáváme spolu, kontrolujeme mobil, dáváme kafe, díváme se z okna, říkáme si, OK, je tady nový den, jdeme na to. Za chvilku další aktuální zprávy. Dneska je čtvrtek, 4. červen 2026 a svátek slaví Daliborové. Znáte nějakého?

0: Jsme vaši a dobře se známe, posloucháte Rádio Haná, naši ranní topku, krásné čtvrteční ráno. Za chvilku pro vás budeme mít další aktuální zprávy, počasí, dopravu a potom to zase rozjedeme.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Volume doprava dáme s Mekem Žbírkou.
2: Vím, že máš správný liek.
0: Užijeme si famózní návrat na hudební přelom 80. a 90. Společnost nám udělaní Rembrandt. Vysílání Rádia Haná se nám ve čtvrtek ráno bude věnovat také Dua Lipa. Jsme rádi s vámi, přejeme den plný úspěchů a teď vysíláme nové zprávy dřív než ostatní s Tomášem Gottwaldem.
3: Bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Haná.
4: Právě pro vás právě teď na našich vlnách je čtvrtek 4. června. 70. narozeniny oslavila Zoo Olomouc, instituce chová na ploše 42 hektarů přes 300 druhů zvířat. Zoo Olomouc se snaží o jejich zachování pro případ, že by se druh v místě přirozeného výskytu dostal do ohrožení vyhubením.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Spor o cestu u baziliky na svatém kopečku u Olomouce. Pokuta až 2 miliony korun hrozí olomouckému developerovi Josefu Tesaříkovi kvůli stavbě zpevněné cesty u poutního místa. Podle magistrátu porušil pravidla pro ochranné pásmo baziliky. Okolnosti stavby několik stovek metrů dlouhé cesty k developerově pozemku prověřuje i stavební úřad, který o akci nebyl informován. Josef Tesařík se hájí, že si jen zajistil přístup k pozemkům, píše o tom ČTK. Vývoj tématu sledujeme. Kdo nakupuje levně ze zahraničí, toho od července čeká změna. Evropská unie zavede nové clo ve výši v přepočtu asi 73 korun na levné zásilky ze zemí mimo EU. Opatření dopadne například na oblíbené čínské platformy. Nové unijní clo může podle expertů i více než dvojnásobně prodražit nákupy nejlevnějšího zboží. Očekává se, že dovoz z Číny kvůli tomu oslabí až o 15%. Změna má zvýšit konkurenceschopnost e-shopů v EU.
3: Sport.
4: Postup do čtvrtfinále prostějovského tenisového challengeru zvládl domácí hráč Maxim Mrva. 18-letý prostějovský talent si dokázal poradit s Brazilcem Diasem po setech 2x6-4. V dalším mači ho zítra čeká turnajová jednička Argentinec Baez.
5: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
3: Počasí.
0: Nahoru a dolů. Nahoru a zase dolů. Takové jsou teploty na Moravě začátkem června. Více právě teď víme, jak bude. Dnes se skoro jasno anebo polojasno. Místy vysoká oblačnost, k večeru pak oblačno. Dnešní denní teplotní maxima 23 až 26 stupňů Celsia. A jak sami očekáváte právě teď, ano, zítra půjdou teploty dolů. Zítřejší teplotní maxima pro pátek 17 až 21 stupňů. Závěr pracovního týdne má být oblačný anebo zatažený. A co víkend? To teploty půjdou zase nahoru. V sobotu sluníčko, místy vysoká oblačnost 21 až 24 stupňů, v neděli oblačno a průměrně 25 stupňů Celsia. Zdržení v Olomouci, neprůjezdná silnice u Valmezu a policie na Šumpersku. Víme, jak se jezdí tady. Dobré ráno. V Olomouci je běžný silný provoz a ranní zdržení na Chvalkovické, na třídě kosmonautů, také na Lipenské. Jak od nás víte, kvůli ranní nehodě teď neprojedeme u Beňova, nedaleko Valmezu. Auto srazilo srnu na Zlínsku mezi Frištákem a Lukovem a policie kontroluje rychlost, pásy i platné STK v Šumperku na Uničovské nebo poblíž Šumperka mezi Bukovicemi a Bužínem.
3: Rádi Johana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Dobré ráno, dobře víme, že k sobě dlouhá léta máme velmi blízko, 8 hodin, 1 minuta, za chvilku další kolo naší soutěže o klimatizaci. A teď pro vás máme další důkaz, že tady u nás na Hané se pořád něco děje.
1: Červnové novinky Rádia Hana.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
1: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
3: A Rádio Hana bude u každé fotbalové emoce.
2: Je to gól!
1: Výsledky,
3: komentáře,
1: statistiky,
3: zajímavosti.
1: Červený je měsícem fotbalu
3: a taky Itálie.
1: Italské léto na Rádiu Hana, to jsou
3: největší italské megahity
1: a soutěže o ceny. Poslouchejte,
3: hrajte
1: a vyhrajte.
3: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
1: Poslouchejte mezi 9 a 10.
3: Procházku pamětí.
1: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
3: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
3: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
3: proč si Rádio Hana pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Hana.

0: To je aktuální čas každý den, každou hodinu, za každého počasí, v každém ročním období je s vámi Rádio Hana. Non-stop vás provázíme životem, děláme ho příjemnější, to též platí o klimatizacích, které nás v létě chladí a v zimě umí zahřát. Jak by se vám líbilo zdarma vyhrát klimatizaci do vašeho bytu za 33 tisíc korun. Ono, tento týden se to může stát realitou, stačí se právě teď dovolat, odpovědět na soutěžní otázku a kvalifikovat se do zítřejšího velkého finále, ve kterém budete mít právě zítra šanci 1:4 na zisk osvěžující bestie, která s vedrem nemá smilování.
1: Rádio Hana, soutěž! Volejte studio 585 22 55 88.
0: Aby měli všichni stejnou šanci, tak naše studiová linka je aktivní. 3, 2, 1, teď. A už by tam někdo mohl být? Tak co? Slyšíme se? Dobrý den. Haló, haló, haló. Slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se. Dobrý den.
0: Dobrý den. Kdo je na lince? Kdo se dovolal?
2: Pavel, z Olomouce.
0: Pavle, dobré ráno vám přeji. Mimo hru ještě, jaká je vaše ideální letní teplota? Kolik byste takhle chtěl mít jako venku? Když je léto, svítí sluníčko, vy se opalujete, 25 stačí. Dobře?
2: No.
0: Tak na to opalování by to možná mohlo být třeba trošku víc, ale chápu, 25 může stačit. A doma byste mi chtěl mít kolik? Když venku je teda vedro, tak doma je ideální stav u vás jaký?
2: Taky děkujem, 25 stupňů.
0: No tak tím pádem, když venku bude 25 a doma budete mít 25, tak nepotřebujete klimu, ale na druhou stranu, kdyby náhodou se oteplilo, klima se samozřejmě hodí a ono se oteplí v létě. Finále se blíží naší soutěže s Elektro Olomouc, už zítra rozdáme tedy hlavní cenu klimatizace Haier. Teď položíme, Pavle, soutěžní otázku, na kterou jste mohl odpověď najít třeba taky na webu elektroolomouc.cz. Pokud odpovíte správně, postupujete do finále, když ne, dáme šanci někomu dalšímu, domluveno?
2: Ano.
0: Dnešní otázka se týká právě společnosti Elektro Olomouc. Mě zajímá, v jakém městě sídlí společnost, se kterou tento týden soutěžíme o klimu za 33 tisíc korun?
2: Tak sídlí v Olomouci.
0: No, kdyby Elektro Olomouc sídlila v Zábřehu, asi by to nedávalo, že? Úplně smysl teďka.
2: No, na Břetislavově.
0: Výborně, vy to víte až takhle přesně, Břetislavová. Fakt? Vy to tam znáte, kousek někde bydlíte nebo něco?
2: Ne, znám to.
0: Výborně, ale odpověď je správná, samozřejmě Elektro Olomouc je. Z Olomouce vy postupujete, Pavle, do velkého finále, které na našem rádiu z Elektro Olomouc vypukne zítra touto dobou, mezi 8 a 9 hodinou. Tak zůstaňte mi na lince, děkuju za to.
2: Ahoj.
0: Dneska s tím kvalifikovaným přátelé stává Pavel z Olomouce. Uvidíme, jak zítra dopadne to velké finále, jinak jestli chcete novou klimatizaci, klikejte s námi na web elektroolomouc.cz. Teď je 8.12, dobré ráno, pokračujeme dál, připravené jsou další svěží hity a po 8:45 oslavíme narozeniny jedné z nejznámějších hollywoodských hereček. Filmy s ní máte určitě rádi, milujeme ji my všichni, věnuje se hodně charitě a před kamerou stojí už od malá, typnete si, která to bude?

0: V našem 80-kovém ranním playlistu na vlnách Rádia Hanna. Regestly Never Gonna Give You Up z roku 87. Svěží závan megahitů z minulého století pro vás právě teď. Ano, bude vát svěží klimatizace za 33 000 korun kolem posluchače Pavla z Olomouce, který se před chvilkou dovolal do naší soutěže na Rádiu Hanna. No, určitě nebude, protože pokud ji vyhraje, on tu klimu nechce pro sebe. Pavle, dobré ráno, mám pravdu?
1: Ahoj, dneska jsem se zúčastnil soutěže o klimatizaci za 33 000. Potřeboval bych ji pro rodiče do obyváků a věřím, že v pátek uspěju. Všichni vás zdravím, Pavel z Olomouce.
0: Také Pavle zdravíme na olomouckou vlnu 92,3 FM. On, Pavel, je poslední ze 4 finalistů, které zítra vyzveme, aby si to rozdali o klimu do bytu zdarma. Více na webu radiohana.cz. Soutěžit budeme o tu hlavní cenu zítra mezi 8. a 9. On, studený pot nás může občas polít na cestách za volantem při průjezdu kolem policejních hlídek. Těch je dneska ráno na silnicích poměrně hodně. Naše dopravní centrála přidá podrobnosti v 8:30 a teď v 8:19. Jdeme na kalendář.
2: Rádio Hanna, kalendárium.
0: Máme čtvrtek, 4. červen, Národní den sýra a také Světový den běhu, takže dneska si zaběháme a pak si dáme chleba se sýrem. 51. narozky má americká herečka Angelina Jolie a narozeniny má také zastupitel města Uničov a Olomouckého kraje Dalibor Horák, milovník hudby a cyklistiky. A Daliborové jsou dnes i v kalendáři, mají svátek. Ať vám to běhá, chutná a hraje, přeje celá naše rádiová parta ve čtvrtek 4. června.
2: Rádio Hanna, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po 9. Jedině na Rádiu Hanna. Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. WhatsApp Rádia Hanna 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Hanna.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v Olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
6: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
2: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Choduraš, pekáček s uzenou

0: Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
2: Rádio Hana.

0: Nové scary movie, taky přísahám, že za to nemůžu, a nebo Vládci vesmíru jsou od dneška filmové novinky v moravských kinech, které si s naším filmovým expertem přiblížíme po půl deváté na rádiu Hna. Hrát nám u toho budou Česný Hox nebo taky Dua Lipa. Přejeme fantastické čtvrteční ráno s rádiem Hna. 4. červen svátek slaví Daliborové. Včera pršelo, přes noc deštníky uschly a během dne jim na Moravě dneska dáme volno. Ranní teploty na Olomoucku, Svitavsku, na Uničovsku, taky na Rýmařovsku mezi 11 a 14 stupni. Ranní přeháníky právě teď postupně doznívají na východě našeho kraje. Přes den skoro jasno anebo polojasno, místy vysoká oblačnost, k večeru potom oblačno a denní teplotní maxima 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Doprava.
0: Na Moravě teď jezdíme bez vážných nehod a s policejními hlídkami. Policie hlídá mezi Olomoucí a Bystrovany za kruháčem u Peugeota, také ve Svitavách na Máchově aleji, v Přerově u nemocnice na Dvořákově ulici. Pomáhají a chrání také v Prostějově za Olomouckou a policejní hlídku vidíme i na staré cestě mezi Prostějovem a Vyškovem u Pustiměře. U nás posloucháte hity Dopravu, k tomu jsme s vámi v osobáku i v dlouhém kamionu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.
1: Ráno je to.

0: programy, na to, co můžeme zajít, u čeho si můžeme dát popcorn, tak pravda, ten výběr je velmi zajímavý tento týden.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Vítejte ve světě filmových novinek a premiéry v moravských kinech pro první červnový týden představuje náš filmový expert

0: Tahám, že za to nemůžu. Britský film, který je natočený podle skutečného příběhu Johna Davidsona. Vypráví intimní a silný příběh o jeho zpočátku bezstarostném dospívání, ukončeném drsným odcizením, kdy je odmítán nechápajícím okolním světem a tápavě hledá vlastní život. Trpí totiž Downovým syndromem, a to v době, kdy povědomí o této nemoci nebylo ještě zcela rozšířené.
1: Would not harm a fly. And he makes a damn fine cup of tea.
2: Spunk for milk.
1: Spunk for milk.
0: Johnovo setkání s Dottie, energickou matkou bývalého spolužáka, mu otevře novou cestu do světa, ve kterém nachází podporu, porozumění a odvahu čelit vlastnímu životu a osudu. No a třetím snímkem je dobrodružné fantasy Vládci vesmíru. V tomto snímku se vrací pod režijním vedením Travise Knighta na filmová plátna legendární hrdinové světa známých akčních figurek. Po 15 letech odloučení se prostřednictvím meče moci ocitá princ Adam zpět na rodné planetě Eternia, kde zjistí, že jeho domov byl zničen a vlády se ujal zlovolný Skeletor. Toho hraje Jared Leto a Adam se rozhodne svůj svět zachránit. A tak musí spojit síly s bojovnicí Teelou a Duncanem a naplnit svůj osud tím, že se stane He-Manem, nejmocnějším mužem ve vesmíru.
3: This obsession with nerd stuff and sword things, it's not a good look for human resources.
4: Nové Scary Movie, silný příběh Přísahám, že za to nemůžu a dobrodružné fantasy Vládci vesmíru jsou filmové premiéry 1. červnového týdne. Zajdete na ně do kina? Každý týden představujeme nejlepší filmové novinky a dnes s naším expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol. Děkujeme.
0: Díky Lukáši, zdravím tebe i všechny posluchačky a posluchače, mějte se krásně.
5: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu?
7: Co

0: Chládek utéct.
1: Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda.
0: Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Jsme tu také. Festival nejen zdravotní.

0: 80 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
3: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
4: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
3: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
5: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat 18. června. Industriální

0: www.dom.cz.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
2: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.
3: Posloucháte Rádio Hana.

0: potvrdit naše slova.
1: Celkem nejistá, tohle je jistojistě Marek Ztracený, jeho svatební megahit, ta Bílá ti sluší v 8.52 na vlnách Rádia Hana. Děkujeme, že vaším distributorem dobré nálady může být ve čtvrtek 4. června právě naše rádio. 51. narozky dneska slaví známá hollywoodská herečka, také podporovatelka nejrůznějších charit Angelina Jolie. Svátek mají Daliborové a než se na Rádiu Hana dostaneme za dnešní vzpomínkovou show, protože po 9. hodině bude procházka pamětí, na to se moc těšíme. Tak jak jsme slíbili, máme tady jeden neoficiální, takový tajný tip pro všechny chlapy, kteří by dneska večer opravdu, ale fakt opravdu chtěli jít do hospody za kamarády, ale manželka je nechce pustit. A pak to v té hospodě může vypadat i takhle.
2: Lukáši, co tady děláš?
1: Nazdár, tak hele, přece nebudu kluci sedět doma, ne, jak jsem za váma zašel najedno.
2: Počkej, já myslel, že tě manželka do hospody nepouští.
1: Hele, máš pravdu, nepouští, ale dneska jsem se o ní pěkně postaral.
2: A co jsi udělal?
1: Naložil jsem jí, kluci, do vany plné pěny.
2: A to stačilo?
1: No, ale divil by se, ale montážní pěna dělá zázraky.

0: Po včerejších deštích dneska sluníčko, teploty do 26 stupňů Celsia. V takovém znamení se ponese náš společný čtvrtek 4. června. I to jsme si dneska řekli mezi 6. a 9. hodinou v naší ranní topce. Do velkého pátečního finále hry o klimatizaci za 33 tisíc korun se dneska zapojil Pavel z Olomouce, kvalifikoval se do našeho pátečního finále. No a Pavlík by si tu klimu v případě výhry nenechal pro sebe, mám pravdu, dobré ráno.
1: Ahoj, dneska jsem se zúčastnil soutěže o klimatizaci za 33 tisíc. Potřeboval bych ji pro rodiče do obyváků a věřím, že v pátek uspěju. Všichni vás zdravím, pane Zlomouce.
0: Tak budeme držet palce, uvidíme, jak to zítra dopadne. My jsme dneska mezi 6. a 9. taky chlapi zjistili, co dělat, když vás manželka nechce pustit do hospody, anebo jsme si představili čtvrteční filmové premiéry v moravských kinech.
2: Hit za hitem. Hit za hitem. Když to
0: přepočítá... Jenom ráno jsme toho stihli opravdu hodně a po 9. hodině se vydáme vstříc procházce paměti Rádia Hana. Náš celý playlist bude skládat pouze z megahitů z jednoho roku. Bude Lucie Bílá, Calvin Harris a Regan Bowman.

0: se vy při poslechu Rádia Haná také cítíte skvěle a užijete si procházku paměti, přeje celý náš tým. Teď aktuální zprávy Tomáš Gottwald.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Neseme vám zprávy. Řidiči, pamatujte na bezpečnou jízdu po Olomouci. Dnes to budou hlídat strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že bude na 4 ulicích měřit dodržování povolené rychlosti, a to na ulicích Tomkova, Masarykova třída Jablonského a třída Svornosti. Silnice v Olomouckém kraji jsou nebezpečnější než loni, buďme opatrní. V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji 3 lidé, je to meziročně o 2 víc. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 10 obětí. Na ústupu je v Česku žloutenka typu A. Státní zdravotní ústav informuje, že v květnu přibylo 105 případů této nemoci špinavých rukou. To je o 74 méně než v dubnu. Letos se zatím onemocnilo 1183 lidí. Počty případů klesají všude, kromě Olomouckého a Zlínského kraje. Riziko místních ohnisek žloutenky A trvá. Nejvíce postihuje lidi od 35 do 49 let. Horečnatá nemoc se šíří fekálně-orální cestou, tedy kontaktem s povrchy znečištěnými výkaly. Základem prevence je důsledné mytí rukou.
1: Sport.
3: Další zápas v Lize národů mají před sebou české volejbalistky. Po senzační výhře 3-0 na sety nad favorizovanou Čínou na úvod soutěže dnes české reprezentantky hrají s Polskem. Nyní od 9 hodin.
1: Rádio Haná. S námi máte přehled
2: i ve čtvrtek.
4: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
1: Počasí.
0: Teploty jako na houpačce, dnes nahoře, zítra se zase zhoupnou dolů a tak dále. Víme, jak bude. Dnes skoro jasno anebo polojasno, místy vysoká oblačnost, k večeru až oblačno. Denní teplotní maxima 23 až 26 stupňů Celsia. Zítřejší teplotní maxima půjdou dolů 17 až 21, většinou oblačno anebo zataženo. A co víkend? V sobotu slunce, místy vysoká oblačnost 21 až 24, v neděli oblačno a 25 stupňů Celsia. Na Moravě teď jezdíme bez vážných nehod a s policejními hlídkami. Policie hlídá mezi Olomoucí a Bystrovany za kruháčem u Peugeota. Také ve Svitavách na Máchově aleji, v Přerově u nemocnice na Dvořákově ulici. Pomáhají a chrání také v Prostějově za Olomouckou. A policejní hlídku vidíme i na staré cestě mezi Prostějovem a Vyškovem u Pustiměře. U nás posloucháte hity Dopravu k tomu. Jsme s vámi v osobáku i v dlouhém kamionu.
1: Rádio Haná.

9 hodin, 7 minut, náš obchodní, technický, také programový tým Rádia Hana je tady pro vás všichni, od naší paní uklízečky přes redaktory a sportáky až po pana ředitele, jsou vděční, že posloucháte právě nás. Bez vás by rádio nemělo smysl. Moravu zdravíme z našeho olomouckého studia, vítáme vás u čtvrteční vzpomínkové show. Tak je dneska mezi 9. a 10. v procházce paměti Rádia Hana výhradně mega hity z jednoho roku. Za chvilku Imagine Dragons, Mikuláš, Josef, Eva Max, One Republic, Mirai nebo taky Luis Capaldi. Těší se na vás i Calvin Harris nebo Rogan Bone Man v těch nejbližších vteřinách. A za pár minut bude i jedna ženská na vrcholu. Jste připraveni? Hrajeme Giant.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.
3: Procházka paměti.

0: Na Radiu Haná se ve čtvrtek dopoledne procházíme jedním rokem, posloucháte Procházku pamětí Radia Haná. Dreska i s námi vysílá taky tahle hvězda. Ava Max, tahle zpěvačka ve své pecce Thorn, přiznává, že občas se člověk žije tak nějak dva životy najednou a potom přijde čas, kdy musíme sundat masku a být sami sebou. O tom je pecka Thorn, kterou poprvé slyšíme v tomtéž roce, kdy je herečka Anna Povlívková v kinech jako ženská na vrcholu. Viděli jste tento film?
1: No a jak se tam vlastně máš ty?

0: siahne vrchol už v základnom tábore.
1: My dneska vzpomínáme tehdy na premiéru tohoto roku na příběh o svérazné svobodné matce, která se synem odjela na adventní pobyt do hor a tam prožila plno zábavy a poznala taky novou lásku. Tohle je Ženská na vrcholu a natáčení tohoto filmu to byla pořádná, ale fakt pořádná fuška. Anička Polívková nám to na vlnách Rádia Hná v Procházce pamětí potvrdí po půl desáté a my k tomu přihodíme další megahity z jednoho roku. Těší se na vás také Miraj a Hometown. Ano, jsme stejní, jsme vaši oblíbení. Děkuju, že nás ladíte. Vzpomínková show Procházka pamětí Rádia Hná je tady pro vás. Jak se dneska máte? Všechno v pohodě?
2: Rádio Hná a Procházka pamětí. Prací.

0: CZ. Rádio Haná.
1: Jsme online na radiohana.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
5: Pod hladinou řeky.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
8: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
1: Rádio Haná, procházka pamětí.
0: Hrajeme songy z jednoho roku. Wow.

0: někdy stačí málo.
1: Jenom se posadit ke klavíru, položit prsty na klávesi, zavřít oči a skrz hlasivky vypouštět své životní pocity. My se v Procházce paměti Rádia Haná touláme rokem, kdy přesně tohle dělá Luis Capaldi. My ho poprvé poznáváme díky skladbě, která právě dohrála, jmenuje se Someone You Loved. To je prostě nádhera. Someone You Loved, tohle jsme si užili dneska dopoledne v Procházce paměti Rádia Haná. Je to písnička o tom, že i když v životě někoho ztratíme, i když jsme sami, ono se to může stát, tak stejně se brzy najde někdo, kdo bude naší oporou, protože ve dvou se to lépe táhne. My se vracíme v Procházce paměti Rádia Haná do roku, kdy podporu v natáčení komedie Ženská na vrcholu potřebuje herečka Anna Polívková. Za chvilku uslyšíte proč, teď ještě ukázky z téhleté komedie, ať si to připomenete.
2: Ta hora se s náma dělá.
1: Tak pojďme.
3: Jak se tam vlastně máš ty?

0: kde Pink zpívá megahit Walk Me Home, i ten vám nabídneme v našem vytříbeném dopoledním playlistu to nejlepší z jednoho roku v Procházce pamětí. 9.40, do kterého roku se vracíme?
1: Radio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
1: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Hana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Hana.cz. Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
3: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.
6: Tady se vám blíží zpátečka a dosti.
7: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: MAT doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Big MAT, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
3: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolnici zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Rádio Hana, Procházka pamětí.
7: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: hezka poloučit na skvěse na vlnách Rádia Hana. Necháváme oslnit hudební elegancí. Celou hodinu vám do uší proudí hity z jednoho roku. No ten rok byl poměrně nedávno. A vy si říkáte, proč vám pouštíme právě tohle? Co mají společného tento devadesátkový hit a dnešní procházka paměti Rádia Hana? Tak tohle v roce 1992 vydává rapper Snow, jmenuje se to Informer a my se vracíme do roku, kdy tohle oprašují Daddy Yankee a Katy Perry. Takhle zní moderní reggaeton, který si dáme. Daddy Yankee, Katy Perry, Snow, Con Calma. A tento remix vychází na jaře roku.
1: Rádio Hana a procházka paměti. Dnes je to rok 2019.

0: Johana, vaše vzpomínková show Procházka pamětí. Originál tohoto songu je z roku 1992, postaral se o něj rapper Snow in Farmer. My se vracíme do roku, kdy ho do tohoto, řekněme, moderního reggaetonu předělávají Daddy Yankee a Katy Perry, Con Calma. To nejlepší z jednoho roku v Procházce pamětí. Martina Kvítko už je s námi ve vysílání, jsem rád, že tě tady vidím, hezké dopoledne.
1: Zdravím všechny, přeju krásný čtvrtek, dneska jsme si užili Procházku pamětí a takové novodobější songy, to je pravda.
0: Bylo to moc milé, někdy 80. někdy 90. jindy megahity milénia. Dneska jsme se skutečně vrátili jenom pár let zpátky. Na rádiu Hana je nejlepší to, že nás můžete poslouchat skutečně kdekoliv na světě, a to klidně i na Slovensku. Stačí kliknout na web radiohana.cz. Tady je online přehrávač a my jsme se na Slovensko, konkrétně do Tater, dnes filmově vydali v Procházce pamětí.
1: Ano, vydali jsme se tam konkrétně s Aničkou Polívkovou, která tady s filmovým štábem natáčela Ženskou na vrcholu. Jako zní to tak zavádějícně, no, jako jasně. Mohlo by to být třeba film jenom pro dospělé, že? Ale je to komedie pro všechny.
0: Takhle, je to super komedie, já jsem to viděl, pokud si to neviděl, fakt doporučuju. Taková jako typická oddechovka, řekl bych romantická, samozřejmě s jasným koncem, hnedka od začátku víte asi, kam se to bude tím pádem
1: ubírat.
0: Děkuju ti, celá ta filmová, scénářová zajímavost. No, Anička samozřejmě tehdy, ona hraje matku, která si chce odpočinout od rodiny a se svým synem tím pádem odjede do Tater, odjede na Slovensko, aby si na horách užila advent. No ale pozor, Anička se dneska taky přiznala, že to natáčení tam nebyl žádný med, protože představ si, natáčení na horách, minus tak, 20.
1: Tak hlavně prostě ano, jeli tam v zimě, no. Co čekáte v zimě v Tatrách? No, jako, že bude 20, plus 20?
0: No ale minus 20 to už je prostě extrém, tady tohle to řekni. A ona to zvládla a my jsme výsledek viděli v kinech v roce, do kterého se dneska vracíme, takže Ženská na vrcholu byla v roce
1: 2019.
2: Hit za hitem, hit za hitem.
0: A samé vrcholové hity. S Kvítkem dnes dopoledne na vlnách rádia Hana, Backstreet, také kapela Tým.
1: A po 10. hodině bude taky Taylor Swift.
0: Super dopoledne v Moravském éteru s Martinou Kvítko po zprávách. Ty přináší Tomáš Gotval. Dobrý den.
3: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
3: Zprávy rádia Hana.
4: Máme tu pro vás další informace. Kdo bydlí v Olomouci, jak pak se vám tu žije? Radnice provádí nový průzkum o životě ve městě. Ptá se na kvalitu života a rozvoj města. Dotazník lze vyplnit online na webu olomouc.eu či na papíře v infocentru na Horním náměstí. Přibudou nevyužité budovy na Masarykově náměstí v Přerově. Jak píše deník, dojde k tomu po přesunu úředníků do nového sídla radnice. K dosavadním objektům přibude současné sídlo vedení města a pak i budova městské policie. Výšlapem na Svatý Hostýn v doprovodu přibližně 20 skautů a dalších desítek lidí ukončil včera prezident Petr Pavel dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Na poutní místo vyrazil z Rusavy na Kroměřížsku.
5: Tady na Hostýně je krásně vždycky. Já jsem vlastně ani moc nezaregistroval, že jsme šlapali nahoru, protože jsme si celou dobu povídali se skauty, s panem hejtmanem, takže to byla zajímavá cesta, takže já vlastně jsem ani moc nevnímal, že prší.
4: Komentoval pro ČTK prezident Petr Pavel. Další krok k návratu elektronické evidence tržeb. Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na obnovení EET. Má začít fungovat od příštího roku. Vláda si od evidence slibuje roční výnos přes 14 miliard korun a srovnání podnikatelského prostředí.
3: Sport.
4: Osmifinálový duel dnes čeká na prostějovském tenisovém challengeru dalšího domácího hráče. Po 11. hodině se na antukovém kurtu představí přední tenista prostějovského klubu Vít Kopřiva a v mezinárodním turnaji vyzve Ukrajince Sačka. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
6: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
3: Počasí.
0: Nahoru a dolů. Nahoru a zase dolů. Takové jsou teploty na Moravě začátkem června. Více právě teď víme, jak bude. Dnes skoro jasno anebo polojasno. Místy vysoká oblačnost, k večeru pak oblačno. Dnešní denní teplotní maxima 23 až 26 stupňů Celsia. A jak sami očekáváte právě teď, ano, zítra půjdou teploty dolů. Zítřejší teplotní maxima pro pátek 17 až 21 stupňů. Závěr pracovního týdne má být oblačný anebo zatažený. A co víkend? To teploty půjdou zase nahoru. V sobotu sluníčko místy vysoká oblačnost 21 až 24 stupňů, v neděli oblačno a průměrně 25 stupňů Celsia. Policie v Olomouci, také v Holešově a nehody v Zábřehu nebo v Bystřici pod Hostýnem. Víme, jak se jezdí tady během čtvrtečního dopoledne. Policie je v Olomouci na třídě 17. listopadu, také v Holešově na Tovární nebo mezi Moravskou Třebovou a Kředovem u Dlouhé Loučky. Jedete na kole a do cesty vám vběhne pes. I to se může stát. Tahle kuriozní cyklopsí nehoda se teď šetří v Zábřehu na ulici Strejcova. Na cestách také pozor na motorkáře. Nehoda auta a motorky se řeší v Bystřici pod Hostýnem u kostela na Masarykově náměstí. Jeďte s námi a bez nehod.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
3: Hudební výběr.

0: písní. Přátelé, v Olomouci to teď o víkendu bude opravdu velikánská paráda. Podrobnosti se dozvíme ještě v téhleté hodině, tak určitě poslouchejte dál. Za chvilku posíláme další muziku, bude Bon Jovi nebo Taylor Swift.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
5: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Kvarteta.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket. Rádio.

stadionové turné, možná sem tam nějaký ten letní festival nebo menší takové komorní setkání se svými fanoušky. To se všechno dozvíme na stránkách, tak se mrkněte. No a my pro vás chystáme taky něco extra v Olomouci o tomto víkendu. Svátky města, svátky písní, bude třeba průvod, jarmark, hudba, tanec, zpěv, budou i komentované prohlídky a konkrétně v sobotu večer na

0: let. A ještě zdravíme do Velké Bystřice, kde budeme mít v sobotu festival Jsme ze stejné planety. Tentokrát piknik na téma Japonsko. Takže v Zámeckém parku bude třeba japonská čajovna nebo kaligrafy. V Bystřici. Arigato, těšíme se a jedeme dál.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.
1: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Červnové novinky Rádia Hana.
4: Udělal to parádě, pojď synu!
3: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
5: A Rádio Hana bude u každé fotbalové emoce.
4: Je to gól!
3: Výsledky,
5: komentáře,
3: statistiky,
5: zajímavosti.
3: Červený je měsícem fotbalu.
5: A taky Itálie.
3: Italské léto na Rádiu Hana, to jsou
5: největší italské megahity
3: a soutěže o ceny. Poslouchejte,
5: hrajte
3: a vyhrajte.
5: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
3: Poslouchejte mezi 9 a 10
5: Procházku pamětí.
3: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
5: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
3: Italské léto.
5: Procházka pamětí.
3: Tři velké důvody,
5: proč si Rádio Hana pustit ještě o něco hlasitěji.
3: Takové jsou červnové novinky Rádia Hana.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Na Luskini.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí. Luskini.cz.
9: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
10: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
12: Pozor! Jadroš

0: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solarbay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
1: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
2: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výšku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
3: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
4: Rádio Hana.

Za chvilku jsou to zprávy, v nich mimo jiné pozvánka na adrenalinový víkend ve Šternberku, protože nás čekají závody Ekce Homo. Podrobnosti za okamžik a po 11. hodině na Hané. Hit za hit.

0: Svět se točí, Hana hraje, všechno je v pořádku, zprávy počasí, doprava, máme pro vás všechno.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Víkend ve Šternberku plný adrenalinu. Bude tu 45. ročník Mezinárodního automobilového závodu vrchařů Ecce Homo. Doprovodný program začíná už dnes večer. Slavnostní zahájení je v pátek, tréninky v sobotu a hlavní závod odstartuje v neděli. Výplaty v Olomouckém kraji rostou. Průměrná mzda tu stoupla v prvním čtvrtletí meziročně o 8% na 43 819 korun měsíčně. Po započtení inflace si zaměstnanci v Olomouckém kraji reálně polepšili o asi 6,5%. V Olomouckém kraji je celkem 228 300 zaměstnanců. V celorepublikovém průměru mzda vzrostla rovněž o 8% a to na 50 282 korun. Vzhledem k nízké inflaci zaznamenali lidé v Česku výrazný reálný růst měsíční mzdy asi o 6,5%, informuje Český statistický úřad. Nejvyšší průměrné platy hlásí lidé pracující v IT. 98 000 korun. Skokanem roku jsou reality s nárůstem o 22% na 49 165 korun. Naopak nejméně peněz dostávají lidé v ubytování a gastronomii, kde je průměr 30 600 korun měsíčně.
1: Sport.
3: Generálka před mistrovstvím světa čeká české fotbalisty. V New Jersey budeme hrát v noci na zítra proti Guatemale. Nároďák se pokusí navázat na nedělní výhru nad Kosovem. Přípravný zápas Česko-Guatemala začne v pátek ve 2 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že proměnlivé počasí pokračuje. Na Moravě dneska můžeme mít přechodně polojasno a odpoledne místy 25 stupňů. Na sluníčku určitě. Pokud jde o srážky, tak ty mají od západu dorazit během pátku, kdy se navíc ochladí na nějakých 18 stupňů. A výhledově o tomto víkendu očekáváme návrat letních teplot do 25, s tím, že v sobotu ani v neděli by pršet nemělo.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že menší nehoda se dořešuje v Olomouci na 17. listopadu. Je to kousek od té lávky u Šantovky. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci Hejčíně na ulici Tomkova, taky na Lipenské, když se jede kolem Ferony. Hlídka je i v Prostějově, na Kojetínské, taky na silnici 150, Prostějov Ohrozim, anebo ve Svitavách na Pražské. A ještě máme hlášený ťukanec dvou aut na Bruntálsku u obce Široká Niva. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: Možná si dneska dáte nějaký ten speciální drink, speciální koktejl. Tenhle ten je z roku 1989, Beach Boys, Kokomo, a ve filmu nám ho namíchal samotný Tom Cruise. Tohle je Rádio Hana. Říká se, že čtvrtek je takový malý pátek, vlastně my už opravdu vyhlížíme na Hané víkend. Taky v téhleté hodině vás pozveme speciálně na svátky města v Olomouci a nebo taky na jednu úžasnou akci zítra do Prostějova. Tak poslouchejte dál a bavte se.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku.
2: To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádiu Hana.
1: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.

0: června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura

0: nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
1: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.

0: Big Mat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big Akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
3: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolnici zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
4: Rádio Hana. Nejlepší

Tak tohle je skvělá roková vzpomínka. Ano, roky 80. léta, nahané ten nejlepší hudební výběr. A teď je pro vás tak jeden velmi zajímavý tip. Zatím je to ještě taková hádanka. Zatím ještě popřemýšlejte. Schválně, kde pak můžeme zítra úplně zadarmo vidět naši oblíbenou kapelu Ztracené ráj. Co myslíte? Do 7 minut si to určitě povíme, tak poslouchejte dál.

0: budou i speciální komentované prohlídky od pátku až do neděle. A prý nebudou jenom pro dospělé, jedna ta komentovaná prohlídka je speciálně pro děti a ta je úplně zadarmo. Kdyby cokoliv, všechno najdeme na www.svatkyměsta.olomouc.eu. A my už se taky moc těšíme na zítřejší akci v Prostějově. Je to náš oblíbený festival nejen zdravotně postižených. Jsme tu také. Sejdeme se na Masarykově náměstí. Na pódiu bude celkem 180 účinkujících a pozor, je tady i bonus, protože letos už je to pátý ročník, tak tady máme pro všechny překvápko. Na závěr festivalu nám totiž zahraje Ztracené ráj v Prostějově na náměstí zítra odpoledne 16:30 zadarmo. Těšíme se.
1: Rádio Hana. Tady to žije.
2: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
3: No konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
6: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open-air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna. Delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo

0: Hudební zprávy jsou tady už za okamžik a nahané dál taky ten nejlepší hudební výběr pro všechny i po 12. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Růže od Davida Stypky.
2: A prosím, vesmír, ať mi pomůže.
0: Dáme taky Hříšný.

0: 6 hodin.
1: Hezké poledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Posloucháte zprávy. Kamiony nevpustí Olomouc. Od pondělí tu začne platit zákaz vjezdu pro vozidla nad 12 tun do ulic Ferstrova, Albertova a Pražská. Úsek převzalo do vlastnictví Olomoucký kraj a zákazem zabrání tyrákům krátit si cestu přes město. Výstavu jednoho z mezinárodně nejúspěšnějších českých výtvarníků Jana Knapa otevřelo arcidiecézní muzeum v Olomouci. Výstava Okna do ráje ukazuje dialog současného umělce se starobylými technikami.
3: Jan Knap maluje obrazy ve svém ateliéru jen za denního světla a obrazy v zásadě považuje za nehotové. Takže se k tomu vrací po letech a je to takový opak dnešního rytmu. Pro spousty lidí je to pomalu.
2: Přiblížil kurátor výstavy Jan Šícha. A k dostání je nové číslo týdeníku Hanák. Nese rozhovor s režisérem Ladislavem Krobotem, taky přehled samozběru jahod na Hané a taky informaci, že Přerov opravuje městské byty a buduje systémy pro dešťovou vodu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Akční pátek budeme mít v Přerově. V areálu výstaviště Přerov se v pátek mezi 9. a 13. hodinou uskuteční velká prezentace složek IZS. Uvidíme ukázky práce policie, hasičů, celníků, zdravotníků, záchranářů či vojáků. Prostějované si rozhodli, jak chtějí vylepšit město. Ve sdíleném rozpočtu Prostějova si odhlasovali rozšíření disk golfu, veřejné ohniště a modernizaci dvou dětských hřišť. Radnice na nápady uvolní 3 miliony korun.
0: Sport.
2: O postup na mistrovství světa usilují v kvalifikaci české fotbalistky. Míří do závěrečné fáze a cílí na udržení prvního místa ve skupině. Čekají je dvě utkání. V pátek budou hrát od 17.30 proti Albánii a v úterý proti Walesu od 19 hodin.
4: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
0: Počasí.
5: Pálí vás oči a občas kýcháte, jestli vy na něco nemáte alergii. Aktuálně nás mohou potrápit pily, trávy, dubu, černého bezu, jitrocele, šťovíku a řepky. Taky víme, jak bude. Dneska většinou polojasno a odpoledne skoro letních 25. Zítra se pak počítá s občasným deštěm a s ochlazením na 18 stupňů. Je tady naše blesková polední doprava. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Hněvotínské pod fakultní nemocnicí, taky na Prostějovsku v Mostkovicích na Stichovické ulici a nebo na D1 na exitu Hulín Západ. Tak hlavně šťastnou cestu bez nehod a bez pokut.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gol!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské

0: Hýbali světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
0: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
0: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: je Rádio Hana. Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz. Tady je Rádio Hana. Hezké poledne. No.

0: Dané, vracíme zpátky osmdesátky, jasně, tohle je hříšný tanec, zatímco kuchaři tančí kolem plotny a číšníci kolem stolů, tak my hosté si v klidu dáváme oběd. Tak z Rádia Haná rozhodně zdravíme do všech restaurací, do všech hospod a přejeme vám všem dobrou chuť.
1: Rádio Haná, číslo jedna v Olomouckém kraji.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v Olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
2: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
0: Jsme Rádio Hana.

0: majitel města Uničov a Olomouckého kraje Dalibor Horák, milovník hudby a cyklistiky. A Daliborové jsou dnes i v kalendáři, mají svátek. Ať vám to běhá, chutná a hraje, přeje celá naše rádiová parta ve čtvrtek 4. června.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu? Co?

pobytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.

0: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
2: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
5: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
6: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Jsme Rádio Hana.

bude i varování, abychom si dávali pozor na podvodníky, kteří se vydávají po telefonu za policisty nebo pracovníky bank. A po 13. hodině na Hané.

0: Jsou tu zprávy. Skuteční policisté ani pracovníci bank po vás nebudou po telefonu požadovat, abyste kvůli záchraně peněz své úspory kamkoliv přesouvali, či si sjednávali úvěr nebo snad hotovost předávali kurýrovi. To je v dnešní době pravidelný apel policie České republiky, protože se dokola objevují případy podvodů postavených na telefonickém scénáři hovoru falešného policisty a falešného bankéře s obětí kyberpodvodu. Tentokrát takový podvod řeší obec Majetín u Olomouce. Jak píše deník, obec přišla o několik milionů korun. Starostka Miroslava Zavadilová oznámila na jednání s občany, že obec se stala obětí kyberútoku s tímto scénářem. Řeší to policie České republiky. Rozhodnutí sporu o lampy na Horním náměstí v Olomouci. Radnice má podle zatím nepravomocného rozsudku vrátit na náměstí lampy typu Torn. Město je před 12 lety navzdory nesouhlasu autorů rekonstrukce historického centra z náměstí odstranilo a nahradilo svítidly Urban Star. Jde o lampy, kterým místní říkali podle jejich vzhledu sirky.
1: Ta firma, která je dodávala, je dodala měla 80 cm kratší. Ano.
2: Takže teďkom by se teda měli vrátit ty sirky, ale budou v té správné výšce.
1: Ano.
2: Jo.
1: Ano.
0: Řekl pro webreport.cz a spoluautor projektu Rekonstrukce náměstí Jan Šépka. Olomoucká radnice o dalším postupu rozhodne po prostudování rozsudku, uvedl pro report.cz mluvčí Olomouce Jan Horejš. Sport. Druhá senzace nevyšla. České volejbalistky v Lize národů na úvod soutěže zaskočily favorizovanou Čínu, když vyhráli 3-0 na sety, ale na druhé překvapení nedosáhly. Hráli dnes s Polskem a padli 0-3.
3: Počasí. Nejprve se podíváme do Itálie. Tady to včera byla celkem síla. Vichr, přívalové deště, bouřky a taky kroupy o průměru 5 cm. Víme, jak bude. Tady u nás na Moravě celkem klid. Dneska polojasno s trochou mraků a odpoledne skoro letních 25 stupňů. V pátek pak čekáme občasný déšť a ochlazení na 18 až 20.
4: Doprava.
3: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Horní Hejčínské, taky na Kosmonautů, kousek od BEA centra, anebo na Lipenské, když se jede kolem Ferony. A nehoda nám momentálně komplikuje provoz na Jesenicku, je to na silnici u Malé Morávky, od Karlovy Studánky na Praděc. Je tady vlastně uzavřená celá trasa v obou směrech. Jde o to, že tady došlo ke srážce autobusu a bagru. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
4: Rádio Hana.

Nahané má svůj vlastní svět, Marek ztracený, Nahané si dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr a zveme vás taky do světa masožravých rostlin. Ty jsou naprosto neuvěřitelné. Představte si to, že můžete vidět, jak chytají hmyz nebo třeba i drobné obratlovce. To všechno ještě stále máme v Olomouci na výstavě Živé pasti. Masožravky ve sbírkových sklenicích na olomoucké Flóře do neděle.

0: Flumlov, kde budou třeba princezny, nesmrtelná teta, anebo taky Jeníček a Mařenka. Pomůžeme s perníkovou chaloupkou. Co říkáte? Za malou chvilku nahané Pinka nebo M People, tak vám přejeme dál pohodový poslech.
1: Jsme Rádio Hana. Hezké odpoledne.
2: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
3: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké.

0: Mat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Big Mat, váš Big parťák pro každý projekt.
1: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.
2: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Pivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Pivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.

0: My vám taky přejeme klid a mír a štěstí. Posíláme činesky, posíláme taky ty nejlepší filmové novinky. Už teď se těšíme do kina na sci-fi, Vládci vesmíru a nebo třeba taky na tu nejlepší parodii na všechny horory. Scary Movie, vracíme se na scénu. Tak schválně, kdy, kde, co?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Vítejte ve světě filmových novinek. Premiéry v moravských kinech pro první červnový týden představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol. Ahoj.
3: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Je to už neuvěřitelných 26 let, kdy poprvé nelítostný vrahoun Ghostface naháněl čtveřici teenagerů, kteří byli příliš mimo na to, aby se jim nechali zavraždit. A protože je od té doby nedostali ani žádné civilizační choroby, strasti dospělosti či jiné bezejmenné svinstvo, dožili se úctyhodné věku. A nyní se vrací zpátky na plátna kin, a to v novém filmu Scary Movie.
4: Jsme zpátky! Venku se toulá sériový vrah.
3: Ahoj. Pokračovat budeme filmem Přísahám, že za to nemůžu. Britský film, který je natočený podle skutečného příběhu Johna Davidsona.
5: We need to get you out, man.
6: I can see he's off the medication.
7: I'm so sorry, pal.
3: Vypráví intimní a silný příběh o jeho zpočátku bezstarostném dospívání, ukončeném drsným odcizením, kdy je odmítán nechápajícím okolním světem a tápavě hledá vlastní život. Trpí totiž Downovým syndromem, a to v době, kdy povědomí o této nemoci nebylo ještě zcela rozšířené.
8: Would not harm a fly. And he makes a damn fine cup of tea.
9: Spunk for milk.
8: Spunk for milk.
3: Johnovo setkání s Dottie, energickou matkou bývalého spolužáka, mu otevře novou cestu do světa, ve kterém nachází podporu, porozumění a odvahu čelit vlastnímu životu a osudu.
10: Spaceships and magic swords.
3: No a třetím snímkem je dobrodružné fantasy Vládci vesmíru. V tomto snímku se vrací pod režijním vedením Travise Knighta na filmová plátna legendární hrdinové světa známých akčních figurek. Po 15 letech odloučení se prostřednictvím meče moci ocitá princ Adam zpět na rodné planetě Eternia, kde zjistí, že jeho domov byl zničen a vlády se ujal zlovolný Skeletor. Toho hraje Jared Leto a Adam se rozhodne svůj svět zachránit a tak musí spojit síly s bojovnicí Teelou a Duncanem a naplnit svůj osud tím, že se stane He-Manem, nejmocnějším mužem ve vesmíru.
11: This obsession with nerd stuff and sword things, it's not a good look for human resources.
2: Nové Scary Movie, silný příběh Přísahám, že za to nemůžu a dobrodružné fantasy Vládci vesmíru jsou filmové premiéry 1. červnového týdne. Zajdete na ně do kina? Každý týden představujeme nejlepší filmové novinky a dnes s naším expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol. Děkujeme.
3: Díky, Lukáši, zdravím tebe i všechny posluchačky a posluchače, mějte se krásně.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
12: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicích kusů. Lidl, to se vyplatí.
14: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
16: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
15: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
16: Ve Šternberku v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig.
15: Víš co?
16: Mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
7: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
9: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
17: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
18: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
19: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz, systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi, panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
20: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
21: Zveme vás na jedinečnou akci probouzení pravdy.

0: 89.
1: To ona je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Tady je Rádio Hana.

0: Neseme vám zprávy. Řidiči, pamatujte na bezpečnou jízdu po Olomouci. Dnes to hlídají strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že bude na 4 ulicích měřit dodržování povolené rychlosti, a to na ulicích Tomkova, Masarykova třída, Jablonského a třída Svornosti. Silnice v Olomouckém kraji jsou nebezpečnější než loni, buďme opatrní. V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji 3 lidé, je to meziročně o 2 víc. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádali 10 obětí. Na ústupu je v Česku žloutenka typu A. Státní zdravotní ústav informuje, že v květnu přibylo 105 případů této nemoci špinavých rukou. To je o 74 méně než v dubnu. Letos se zatím onemocnilo 1183 lidí. Počty případů klesají všude, kromě Olomouckého a Zlínského kraje. Riziko místních ohnisek žloutenky A trvá. Nejvíce postihuje lidi od 35 do 49 let. Horečnatá nemoc se šíří fekálně-orální cestou, tedy kontaktem s povrchy znečištěnými výkaly. Základem prevence je důsledné mytí rukou. Sport. Cesta Víta Kopřivy na tenisovém Challengeru v Prostějově končí v osmifinále. Přední hráč prostějovského klubu a turnajová dvojka nestačil na Ukrajince Sačka. Vít na antukovém kurtu padl 1-2 na sety.
1: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že proměnlivé počasí pokračuje. Na Moravě dneska můžeme mít přechodně polojasno a odpoledne místy 25 stupňů. Na sluníčku určitě. Pokud jde o srážky, tak ty mají od západu dorazit během pátku, kdy se navíc ochladí na nějakých 18 stupňů. A výhledově o tomto víkendu očekáváme návrat letních teplot do 25, s tím, že v sobotu ani v neděli by pršet nemělo. Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídky hlásíte v Olomouci hned na několika místech. Na Hněvotínské, na Masarykově třídě, na Dolní Novosadské a na Slavonínské, taky kousek od Farmaku na Jablonského. Hlídka je i v Bystrovanech na ulici Jeseniova, na dálnici D35 Olomouc Lipník u Velkého újezdu, anebo na D1 na exitu Kroměříž Východ. Mimochodem, na dálnici D1 máme hlášenou i nehodu na 307. kilometru u exitu Hranice. Je to Čukanec s dvou osobáků. Tak hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Hudební výběr.

0: taky to nejlepší z regionu. V Olomouci svátky města, nebo jak třeba funguje takový samozběr jahod tady u nás na Hané. I tahleta témata budeme řešit ještě v téhleté hodině, tak rozhodně poslouchejte dál.
1: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
2: Horko se blíží, buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
4: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou, nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
5: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Minister

0: Jackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicích kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
3: 14. ročníku festivalu.

0: našich z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Tady je Rádio Hájka.

0: Je tady pro vás každý den. Taky chcete vědět, co se děje v našem regionu a díky Rádiu Hana máte samozřejmě přehled.
1: O čem se píše?
0: Jak od nás víte, svátky města se blíží a v Olomouci na Námku už se taky rýsuje nová písková socha. Klidně by vydržela i přes zimu, říká její autor Václav Lemon. Celý rozhovor s tímhletím sympaťákem najdeme na webu report.cz. A kdyby něco, na náměstí bude na pohovce z písku relaxovat slavný Mozart, taky z písku. Kauza Vlčího dolu vyřešena. Do vody u Bludova mohou lidé i žáby. Jak píše šumperský rej.cz, spokojení jsou teď ochránci i plavci. A aktuálně vychází nové číslo týdeníku Hanák. Je tady exkluzivní rozhovor s fotbalistou Ladislavem Krobotem a taky informace o samosběru jahod na Hané. To a mnohem víc v novém čísle týdeníku Hanák. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny. Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: Tady u nás na Hané jedeme dál před 15. hodinou, už teď taky s kolegyní Leuškou. Zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj Marťo, zdravím taky posluchače.
0: Tak přátelé, my v posledních dnech neustále skloňujeme svátky města v Olomouci. Svátky města velká.

0: Jako jsou ta historická místa, my to máme jako celže vytipované, ale ty jako mládě?
1: Já jako mládě, kam bych vzala někoho? Ty jo, tak to jsi mě úplně překvapila. Já jsem měla už připravený program, na který bych šla. Protože
0: tak, tak řekni.
1: Já vím, že Moravská filharmonie bude na Horňáku hrát takové ty různé předělávky. Bude to moc hezký, protože tam zazní i známý písničky, ale jako v té předělávce pro ten orchestr. Takže na to jsem se já hrozně moc těšila. A kam bych někoho vzala? Já si myslím, že jako sloup Nejsvětější trojice je fakt jako super, ale
0: tam až nikomu, bude, až nebude slyšení.
1: No, takže to je můj tip, netip vlastně.
0: My počkáme, až sundají to lešení a pak tam někoho z vás skutečně vezmeme na komentovanou prohlídku. Ale v sobotu večer, a to je pravda, to je vlastně Hvězdy severu, ten večerní koncert v sobotu, tam bude ABBA, Nightwish, Rock City, to bude perfektní. Ano. Těšíme se. A po 15. hodině s Leuškou na Hané.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Určitě slza. Budou taky Judith Mix. Nebo Purple Disco Machine. A teď už zprávy, jdeme na to.

0: Posloucháte zprávy. Víkend ve Šternberku plný adrenalinu. Bude tu 45. ročník Mezinárodního automobilového závodu vrchařů Ecce Homo. Doprovodný program začíná už dnes večer, slavnostní zahájení je v pátek, tréninky v sobotu a hlavní závod odstartuje v neděli. Výplaty v Olomouckém kraji rostou, průměrná mzda tu stoupla v prvním čtvrtletí meziročně o 8% na 43 819 korun měsíčně. Po započtení inflace si zaměstnanci v Olomouckém kraji reálně polepšili o asi 6,5%. V Olomouckém kraji je celkem 228 300 zaměstnanců. V celorepublikovém průměru mzda vzrostla rovněž o 8% a to na 50 282 korun. Vzhledem k nízké inflaci zaznamenali lidé v Česku výrazný reálný růst měsíční mzdy asi o 6,5%, informuje Český statistický úřad. Nejvyšší průměrné platy hlásí lidé pracující v IT, 98 000 korun. Skokanem roku jsou reality s nárůstem o 22% na 49 165 korun. Naopak nejméně peněz dostávají lidé v ubytování a gastronomii, kde je průměr 30 600 korun měsíčně. Sport. Generálka před mistrovstvím světa čeká české fotbalisty. V New Jersey budeme hrát v noci na zítra proti Guatemale. Nároďák se pokusí navázat na nedělní výhru nad Kosovem. Přípravný zápas Česko-Guatemala začne v pátek ve 2 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí. Pálí vás oči a občas kýcháte, jestli vy na něco nemáte alergii. Aktuálně nás mohou potrápit pily, trávy, dubu, černého bezu, jitrocele, šťovíku a řepky. Taky víme, jak bude. Dneska většinou polojasno a odpoledne skoro letních 25. Zítra se pak počítá s občasným deštěm a s ochlazením na 18 stupňů. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníky s radarem máme na několika místech v Olomouci, rychlost měří na Masarykově třídě, v Hejčíně, na ulici Tomkova, taky na Jablonského a na Svornosti. Policejní hlídku máme pak hlášenou taky na Ferstrově. Nehoda se stále řeší na D1 na 307. kilometru u exitu Hranice, je to Čukanec dvou osobáků a teď odpoledne bouráme taky ve Věrovanech. Tak hlavně šťastnou cestu. Rádio Hana.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: Hity a
1: vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na rádiu Hana.

0: www.skyrock.cz.
1: Rádio Hana,
0: Skyrock
1: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
0: pro váš lepší hudební výběr.
1: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu
0: z Google Play a Apple Store.
1: Stahujte,
0: poslouchejte,
1: užívejte.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

a jazz. Taky se koná šumný šumperk, a to až do neděle. Dneska beseda s Davidem Vábrou a Radovanem Lipusem na téma dlouhé stráně v šumperském kině Oko od 18 hodin. A už se moc těšíme na zítřejší akci v Prostějově. Festival nejen zdravotně postižených, jsme tu také od 14 hodin na Masarykově náměstí. Čeká nás 180 účinkujících na

0: Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
3: Firma Havelka u Hana Skalí, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: To ono je to pravda.
5: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu.

0: I živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže, Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici k Mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu. Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
6: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doly v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.

0: PicMat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. PicMat, váš Big parťák pro každý projekt. Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Jsou tu zprávy. Skuteční policisté ani pracovníci bank po vás nebudou po telefonu požadovat, abyste kvůli záchraně peněz své úspory kamkoliv přesouvali, či si sjednávali úvěr nebo snad hotovost předávali kurýrovi. To je v dnešní době pravidelný apel policie České republiky, protože se dokola objevují případy podvodů postavených na telefonickém scénáři hovoru falešného policisty a falešného bankéře s obětí kyberpodvodu. Tentokrát takový podvod řeší obec Majetín u Olomouce. Jak píše deník, obec přišla o několik milionů korun. Starostka Miroslava Zavadilová oznámila na jednání s občany, že obec se stala obětí kyberútoku s tímto scénářem. Řeší to policie České republiky. Rozhodnutí sporu o lampy na Horním náměstí v Olomouci. Radnice má podle zatím nepravomocného rozsudku vrátit na náměstí lampy typu torn. Město je před 12 lety navzdory nesouhlasu autorů rekonstrukce historického centra z náměstí odstranilo a nahradilo svítidly Urban Star. Jde o lampy, kterým místní říkali podle jejich vzhledu sirky.
1: Ta firma, která je dodala měla 80 cm kratší. Ano.
2: Takže teďkom by se teda měli vrátit ty sirky, ale budou v té správné výšce.
1: Ano.
2: Jo.
1: Ano.
0: Řekl pro webreport.cz a spoluautor projektu Rekonstrukce náměstí Jan Šépka. Olomoucká radnice o dalším postupu rozhodne po prostudování rozsudku, uvedl pro report.cz mluvčí Olomouce Jan Horejš. Sport. Druhá senzace nevyšla. České volejbalistky v Lize národů na úvod soutěže zaskočily favorizovanou Čínu, když vyhráli 3-0 na sety, ale na druhé překvapení nedosáhly. Hráli dnes s Polskem a padli 0-3.
3: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
4: Počasí.
5: Pátek si pro nás nachystal déšť i sluníčko. Během odpoledne čekáme zataženo a občasný déšť. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty by se měly pohybovat mezi 16 a 21 stupni. Bio čekáme na jedničce.

0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
2: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolny.cz.
3: Hudební výběr.
4: Někdy

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny. Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
3: Rádio Haná.
4: Přejeme odpoledne na jedničku.

0: Na Rádiu Haná vzpomínáme na 80. a přejeme vám krásné odpoledne. Možná jste si dnes všimli, že cyklistů na silnicích i cyklostezkách nějak přibylo. A já si myslím, že to není jenom pocit. Včera se po celém světě připomínal Světový den jízdního kola. A protože červen počasí konečně přeje výletům, tak možná právě dnes po práci nastal ideální čas oprášit kolo ze sklepa nebo z garáže. Jen nezapomeňte, že před každou jízdou je dobré zkontrolovat brzdy, světla a taky tlak v pneumatikách. Ať už jedete autem, na kole nebo jen tak pěšky, společnost vám bude dál dělat Radio Haná a náš nejlepší hudební výběr. Už za moment tým Coldplay a taky Ace of Base, tak držte vlny.
1: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
2: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
3: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolnici zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
8: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
9: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
8: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo

0: do jackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicích kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Posloucháte Rádio Hana.

0: anebo třeba taky One More Time.
1: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
2: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
3: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
6: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
5: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
6: Co si vezmu na sebe?
5: Zalando.
7: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku. V prodejně nářadí to...

0: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
2: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
3: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Jsme Rádio Haná.
5: Hezké odpoledne.

0: 16.56, pojďme na novinky.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme vám zprávy. Řidiči, pamatujte na bezpečnou jízdu po Olomouci. Dnes to hlídají strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že bude na čtyřech ulicích měřit dodržování povolené rychlosti, a to na ulicích Tomkova, Masarykova třída, Jablonského a třída Svornosti. Silnice v Olomouckém kraji jsou nebezpečnější než loni, buďme opatrní. V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Olomouckém kraji 3 lidé, je to meziročně o 2 víc. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 10 obětí. Na ústupu je v Česku žloutenka typu A. Státní zdravotní ústav informuje, že v květnu přibylo 105 případů této nemoci špinavých rukou. To je o 74 méně než v dubnu. Letos zatím onemocnělo 1183 lidí. Počty případů klesají všude, kromě Olomouckého a Zlínského kraje. Riziko místních ohnisek žloutenky A trvá. Nejvíce postihuje lidi od 35 do 49 let. Horečnatá nemoc se šíří fekálně orální cestou, tedy kontaktem s povrchy znečištěnými výkaly. Základem prevence je důsledné mytí rukou.
1: Sport.
3: Cesta Víta Kopřivy na tenisovém Challengeru v Prostějově končí v osmifinále. Přední hráč prostějovského klubu a turnajová dvojka nestačil na Ukrajince Sačka. Vít na antukovém kurtu padl 1-2 na sety.
1: Počasí.
0: Pranostika nám říká, že svatý Bonifác, Norbert a Robert jsou malí ledoví muži. A opravdu se nám zítra trošičku ochladí. Teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni. Během odpoledne čekáme také přeháňky, výjimečně může zabouřit. Blížící se víkend bude ale už bez deště a teploty by měly šplhat až na 24 stupňů.
1: Doprava.
0: Na cestě z Olomouce na Lipník nad Bečvou pozor na odstavené auto, a to na D35 mezi exity Přáslavice a Velký Újezd. Na cestách si dejte pozor také na nehody. Jednu nám hlásíte z Přerova, tady se bouralo na ulici Prostějovská. Další nehoda se aktuálně řeší v obci Břidličná v ulici Hřbitovní. Bouralo se i na D1 na trase Ostrava-Přerov za exitem Bělotín. Nehoda je také kousek od Mohelnice mezi obcemi Libivá a Vlachov. A policejní hlídka na D1 na trase Přerov-Ostrava na exitu Hranice a také ve Vyškově, a to na výjezdu na Komořany.
1: Rádio Hana.

0: Calvin Harris na rádiu Hana, máme 17 hodin a 19 minut a u nás samozřejmě jede dál jen ten nejlepší hudební výběr. Pokud jste dneska ještě stvrdli v práci, tak je moc dobře, že máte naladěné rádio Hana, protože krátké hudební pauzy můžou reálně zlepšit soustředění i náladu. Nejde přitom o žádnou pocitovou věc. Studie ukazují, že když si člověk dá pár minut hudby, mozek se s nás přepne mezi úkoly a snižuje se i stresová zátěž. A o vaší další hudební pauzu se už za chvíli postarají Bee Gees, One Republic anebo Jimmy Cliff. Tak dalaďte náš nejlepší hudební výběr.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
0: Rádio Hana.
4: Tady to žije.

0: parku.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme čtvrtek, 4. červen, Národní den síra, také Světový den běhu, takže dneska si zaběháme a pak si dáme chleba se sírem. 51. narozky má americká herečka Angelina Jolie a narozeniny má také zastupitel města Uničov a Olomouckého kraje Dalibor Horák, milovník hudby a cyklistiky. A Daliborové jsou dnes i v kalendáři, mají svátek. Ať vám to běhá, chutná a hraje, přeje celá naše rádiová parta ve čtvrtek 4. června.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu? Stop!

0: vašeho bytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
4: 14. ročníku festivalu

0: Hamšík z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS ticket.
2: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy.
3: A kde to Milwaukee mají? Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenů, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
7: Rádio Hana. Nejlepší

0: nesmí chybět ani Lara Fabian. Radio Hana je 17.54, neseme vám zprávy počasí i dopravu dřív než ostatní.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Radia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Olomouc vyřeší nedostatek parkovacích míst výstavbou nového parkovacího domu na Hodolanské křižovatce. V architektonické soutěži uspělo místní Ječmen Studio s návrhem pro 279 aut, který v okolí počítá s výraznými zelenými plochami. Rada města navíc schválila studii na stavbu dalšího pozemního parkoviště pro stovku vozidel v ulici Roháče z Dubé. Výstavu jednoho z mezinárodně nejúspěšnějších českých výtvarníků Jana Knapa otevřelo arcidiecézní muzeum v Olomouci. Výstava Okna do ráje ukazuje dialog současného umělce se starobylými technikami.
4: Jan Knap maluje obrazy ve svém ateliéru jen za denního světla a obrazy v zásadě považuje za nehotové. Takže se k tomu vrací po letech a je to takový opak dnešního rytmu. Pro spousty lidí je to pomalu.
3: Přiblížil kurátor výstavy Jan Šícha.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Akční pátek budeme mít v Přerově. V areálu výstaviště Přerov se v pátek mezi 9. a 13. hodinou uskuteční velká prezentace složek IZS. Uvidíme ukázky práce policie, hasičů, celníků, zdravotníků, záchranářů či vojáků. Prostějované si rozhodli, jak chtějí vylepšit město. Ve sdíleném rozpočtu Prostějova si odhlasovali rozšíření disk golfu, veřejné ohniště a modernizaci dvou dětských hřišť. Radnice na nápady uvolní 3 miliony korun.
1: Sport.
3: O postup na mistrovství světa usilují v kvalifikaci české fotbalistky. Míří do závěrečné fáze a cílí na udržení prvního místa ve skupině. Čekají je dvě utkání. V pátek budou hrát od 17.30 proti Albánii a v úterý proti Walesu od 19 hodin.
1: Radio Hana. S námi máte přehled
2: i ve čtvrtek.
5: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
1: Počasí.
0: Přes 32 stupňů Celsia jsme 4. června měřili v roce 1947. Dneska teplotní rekordy rozhodně nelámeme. Aktuálně venku měříme kolem 21 stupňů a užíváme si polojasno až oblačno. Na zítra se do práce raději nachystejte deštníky. Během odpoledne nám může sprchnout a teploty budou o něco nižší. Vyšplhají maximálně na 20 stupňů. Olomouci pozor na policejní hlídku na Brněnské, v Přerově zase pozor na nehody. Bouralo se na ulici Prostějovská a taky na ulici Kosmákova. Tak v Přerově nohu z plynu. Řeší se také nehoda u Mohelnice a to mezi obcemi Libivá a Lukavice, tak tady taky opatrně. A Ťukanec nám hlásíte také v Otrokovicích v ulici Erbenova.
1: Radio Hana.

plánují dovolené. Z pohledu kalendáře jsme pořád ještě na jaře. Dny jsou ale už teď téměř nejdelší z celého roku a večer si můžeme užívat světlo opravdu dlouho. Ať už vás tedy teďka čeká ještě cesta z práce.

0: ke škorpiony, anebo bude Mikael.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou
3: řeky. Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
4: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
6: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe, kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
7: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
8: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítejte ve světě filmových novinek. Premiéry v moravských kinech pro první červnový týden představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol. Ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Je to už neuvěřitelných 26 let, kdy poprvé nelítostný vrahoun Ghostface naháněl čtveřici teenagerů, kteří byli příliš mimo na to, aby se jim nechali zavraždit. A protože je od té doby nedostali ani žádné civilizační choroby, strasti dospělosti či jiné bezejmenné svinstvo, dožili se úctyhodné věku. A nyní se vrací zpátky na plátna kin, a to v novém filmu Scary Movie.
3: Jsme zpátky!
4: Venku se toulá sériový vrah.
2: Ahoj. Pokračovat budeme filmem Přísahám, že za to nemůžu. Britský film, který je natočený podle skutečného příběhu Johna Davidsona. Vypráví intimní a silný příběh o jeho zpočátku bezstarostném dospívání, ukončeném drsným odcizením, kdy je odmítán nechápajícím okolím, okolním světem a tápavě hledá vlastní život. Trpí totiž Downovým syndromem, a to v době, kdy povědomí o této nemoci nebylo ještě zcela rozšířené.
5: Would not harm a fly, and he makes a damn fine cup of tea.
6: Spunk for milk.
2: Johnovo setkání s Dottie, energickou matkou bývalého spolužáka, mu otevře novou cestu do světa, ve kterém nachází podporu, porozumění a odvahu čelit vlastnímu životu a osudu. No a třetím snímkem je dobrodružné fantazy Vládci vesmíru. V tomto snímku se vrací pod režijním vedením Travise Knighta na filmová plátna legendární hrdinové světa známých akčních figurek. Po 15 letech odloučení se prostřednictvím meče moci ocitá princ Adam zpět na rodné planetě Eternia, kde zjistí, že jeho domov byl zničen a vlády se ujal zlovolný Skeletor. Toho hraje Jared Leto a Adam se rozhodne svůj svět zachránit. A tak musí spojit síly s bojovnicí Teelou a Duncanem a naplnit svůj osud tím, že se stane He-Manem, nejmocnějším mužem ve vesmíru.
7: This obsession with nerd stuff and sword things, it's not a good look for human resources.
1: Nové Scary Movie, silný příběh Přísahám, že za to nemůžu, a dobrodružné fantasy Vládci vesmíru jsou filmové premiéry 1. červnového týdne. Zajdete na ně do kina? Každý týden představujeme nejlepší filmové novinky a dnes s naším expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, zdravím tebe i všechny posluchačky a posluchače, mějte se krásně.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
8: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
9: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
10: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
11: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
13: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
14: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
15: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
16: Víte, že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí?
17: O hudbě víme téměř vše.
16: Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr.

Rádio Haná. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další superhity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslouchání.

0: počasí.
1: Pátek si pro nás nachystal déšť i sluníčko. Během odpoledne čekáme zataženo a občasný déšť. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty by se měly pohybovat mezi 16 a 21 stupni. Bio čekáme na jedničce.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.
3: Tady to žije.

0: podvečer. Možná jste si dnes všimli, že cyklistů na silnicích i cyklostezkách nějak přibylo. A já si myslím, že to není jen pocit. Včera se totiž po celém světě připomínal Světový den jízdního kola. A protože je červen a počasí konečně přeje výletům, tak možná právě nadcházející víkend nastal ideální čas oprášit kolo ze sklepa nebo z garáže. Jen nezapomeňte, že před každou jízdou je dobré zkontrolovat brzdy, světla a tlak v pneumatikách. Takže ať už jezdíte autem na kole, anebo chodíte pěšky, pro vás všechny máme dál ten nejlepší hudební výběr. Za chvíli Ed Sheeran, Hodiny, anebo Luis Capaldi.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
2: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.
3: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
7: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
9: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
10: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
11: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
12: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: 14. ročníku festivalu

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Tady je Rádio.

0: O čem se píše?
1: Jak od nás víte, svátky města se blíží a v Olomouci na Námku už se taky rýsuje nová písková socha. Klidně by vydržela i přes zimu, říká její autor Václav Lemon. Celý rozhovor s tímhletím sympaťákem najdeme na webu report.cz. A kdyby něco, na náměstí bude na pohovce z písku relaxovat slavný Mozart, taky z písku. Kauza Vlčího dolu vyřešena. Do vody u Bludova mohou lidé i žáby. Jak píše v šumperský rej.cz, spokojení jsou teď ochránci i plavci. A aktuálně vychází nové číslo týdeníku Hanák. Je tady exkluzivní rozhovor s fotbalistou Ladislavem Krobotem a taky informace o samosběru jahod na Hané. To a mnohem víc v novém čísle týdeníku Hanák. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná.
3: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu?

pobytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy. Rádio Hana. Přejeme

0: to nejlepší z 80. let na rádiu Hana právě teď. Přeji vám krásný čtvrteční večer a už pro vás chystám Sate Level 42. Bude i Tina Turner nebo Tears for Fears. Celou hodinu si hrajeme samé 80. tak si to užívejte dál s námi. Ale teď se pojďme ještě podívat na novinky.
1: Červnové novinky rádia Hana.
2: Udělal to parádě, pojď si dů!
1: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
3: A rádio Hana bude u každé fotbalové emoce.
2: Je to gól!
1: Výsledky,
3: komentáře,
1: statistiky,
3: zajímavosti.
1: Červený je měsícem fotbalu
3: a taky Itálie.
1: Italské léto na rádiu Hana, to jsou
3: největší italské megahity
1: a soutěže o ceny.
4: Ciao bella.
1: Poslouchejte,
3: hrajte
1: a vyhrajte.
3: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
1: Poslouchejte mezi 9 a 10.
3: Procházku pamětí.
1: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
3: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
3: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
3: proč si rádio Hana pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky rádia Hana.
5: Rádio Hana. 80 v 8.

0: Pardubický kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
0: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Rádio Haná.
4: Nejlepší hudební výběr.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: ovlivňuje naši náladu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Posloucháte Rádio Haná.

0: Nejlepší hudební výběr.
1: Bylo 21 hodin.
0: Rádio Hana. 90 v 9. Get roll with the fever on the dance floor.

UB40, to je další 90ková pecka v tom nejlepším výběru z 90. let. Na rádiu Hana pro vás každý večer připravujeme 90ky v 9. Celou hodinu samé 90ové pecky, jako třeba Mariah Carey, Michael Bolton, Madonna, švédské duo Roxette, NSYNC a mnohem víc nás čeká v dnešních 90kách v 9. Tak si užívejte čtvrteční večer dál s námi, ať už vám Radio Hana hraje na noční směnu, na zahradu, anebo k domácí pohodičce.

0: objekty bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Jsme tu také. Festival nejen zdravotně postižených 5. června v Prostějově na Masarykově náměstí. Pod záštitou první dámy České republiky, paní Pavlové, vystoupí skoro 180 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. 90 v 9.
8: Rádio Hana.

0: Studio Hana. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu.

0: Rádio Hana.
1: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a pro

0: krabici. Ke, promiň, vama fan kulo, sadil si všechny peníze.
1: To, že teď neuvidíš svoji mámu a to dost dlouho. Protože jedeme do Ameriky, Full House.

malej, rozmazlenej, drzej fracek. Ale pod tím vším jsi ta nejúžasnější. Nádherná, báječná dívka. Když skočíš, já taky, pamatuješ? Já prostě musím vědět, že budeš v pořádku.

0: voda zaplavila do výše 4 metrů příďový prostor, nákladové prostory a kotelnu číslo 6.
1: Přesně tak, pane.
0: Tohle je 5 komor. Může plout se 4 zatopenými komorami, ne s 5.
2: Potopit se nemůže.
0: Je ze železa, pane. Ujišťuji vás, že může.

0: Stay strong!
1: Johanna.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme čtvrtek, 4. červen, Národní den síra, také Světový den běhu, takže dneska si zaběháme, pak si dáme chleba se sírem. 51. narozky má americká herečka Angelina Jolie a narozeniny má také zastupitel města Uničov a Olomouckého kraje Dalibor Horák, milovník hudby a cyklistiky. A Daliborové jsou dnes i v kalendáři, mají svátek. Ať vám to běhá, chutná a hraje, přeje celá naše rádiová parta ve čtvrtek, 4. června.
0: Rádio Haná, kalendárium. Rádio Haná.

Radiohana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz Radio Hana. Nejlepší

0: nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.
1: Turn the nights into a glory day.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítejte ve světě filmových novinek. Premiéry v moravských kinech pro první červnový týden představuje náš filmový expert Honza Tománek z Kina Metropol. Ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Je to už neuvěřitelných 26 let, kdy poprvé nelítostný vrahoun Ghostface naháněl čtveřici teenagerů, kteří byli příliš mimo na to, aby se jim nechali zavraždit. A protože je od té doby nedostali ani žádné civilizační choroby, strasti dospělosti či jiné bezejmenné svinstvo, dožili se úctyhodného věku. A nyní se vrací zpátky na plátna kin, a to v novém filmu Scary Movie.
3: Jsme zpátky!
4: Venku se toulá sériový vrah.
2: Ahoj. Pokračovat budeme filmem Přísahám, že za to nemůžu. Britský film, který je natočený podle skutečného příběhu Johna Davidsona.
5: We need to get you out, man.
6: I can see he's off the medication.
7: I'm so sorry, pal.
2: Vypráví intimní a silný příběh o jeho zpočátku bezstarostném dospívání, ukončeném drsným odcizením, kdy je odmítán nechápajícím okolím, okolním světem a tápavě hledá vlastní život. Trpí totiž Downovým syndromem, a to v době, kdy povědomí o této nemoci nebylo ještě zcela rozšířené.
8: Would not harm a fly. And he makes a damn fine cup of tea.
9: Spunk for milk.
2: Johnovo setkání s Dottie, energickou matkou bývalého spolužáka, mu otevře novou cestu do světa, ve kterém nachází podporu, porozumění a odvahu čelit vlastnímu životu a osudu. No a třetím snímkem je dobrodružné fantasy Vládci vesmíru. V tomto snímku se vrací pod režijním vedením Travise Knighta na filmová plátna legendární hrdinové světa známých akčních figurek. Po 15 letech odloučení se prostřednictvím meče moci ocitá princ Adam zpět na rodné planetě Eternia, kde zjistí, že jeho domov byl zničen a vlády se ujal zlovolný Skeletor. Toho hraje Jared Leto a Adam se rozhodne svůj svět zachránit, a tak musí spojit síly s bojovnicí Teelou a Duncanem a naplnit svůj osud tím, že se stane He-Manem, nejmocnějším mužem ve vesmíru.
10: This obsession with nerd stuff and sword things, it's not a good look for human resources.
1: Nové Scary Movie, silný příběh Přísahám, že za to nemůžu, a dobrodružné fantasy Vládci vesmíru jsou filmové premiéry 1. červnového týdne. Zajdete na ně do kina? Každý týden představujeme nejlepší filmové novinky a dnes s naším expertem Honzou Tománkem z Kina Metropol. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, zdravím tebe i všechny posluchačky a posluchače, mějte se krásně.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
1: Červnové novinky Rádia Haná.
11: Udělal to parádě, pojď, synu!
1: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
12: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
11: Je to gól!
1: Výsledky,
12: komentáře,
1: statistiky,
12: zajímavosti.
1: Červený je měsícem fotbalu.
12: A taky Itálie.
1: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
12: největší italské megahity
1: a soutěže o ceny.
13: Ciao, bella.
1: Poslouchejte,
12: hrajte
1: a vyhrajte.
12: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
1: Poslouchejte mezi 9 a 10
12: Procházku pamětí.
1: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
12: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
12: Procházka pamětí.
1: Tři velké důvody,
12: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
0: Tohle je Rádio Haná.

0: Posloucháte zprávy. Kamion nevpustí Olomouc. Od pondělí tu začne platit zákaz vjezdu pro vozidla nad 12 tun do ulic Ferstrova, Albertova a Pražská. Úsek převzalo do vlastnictví Olomoucký kraj a zákazem zabrání tyrákům krátit si cestu přes město. Výstavu jednoho z mezinárodně nejúspěšnějších českých výtvarníků Jana Knapa otevřelo arcidiecézní muzeum v Olomouci. Výstava Okna do ráje ukazuje dialog současného umělce se starobylými technikami.
1: Jan Knap maluje obrazy ve svém ateliéru jen za denního světla a obrazy v zásadě považuje za nehotové. Takže se k tomu vrací po letech a je to takový opak dnešního rytmu. Pro spousty lidí je to pomalu.
0: Přiblížil kurátor výstavy Jan Šícha.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Akční pátek budeme mít v Přerově. V areálu výstaviště Přerov se v pátek mezi 9. a 13. hodinou uskuteční velká prezentace složek IZS. Uvidíme ukázky práce policie, hasičů, celníků, zdravotníků, záchranářů či vojáků. Prostějované si rozhodli, jak chtějí vylepšit město. Ve sdíleném rozpočtu Prostějova si odhlasovali rozšíření disk golfu, veřejné ohniště a modernizaci dvou dětských hřišť. Radnice na nápady uvolní 3 miliony korun.
2: Sport.
0: O postup na mistrovství světa usilují v kvalifikaci české fotbalistky. Míří do závěrečné fáze a cílí na udržení prvního místa ve skupině. Čekají je dvě utkání. V pátek budou hrát od 17.30 proti Albánii a v úterý proti Walesu od 19 hodin.
2: Počasí.
3: Pátek si pro nás nachystal déšť i sluníčko. Během odpoledne čekáme zataženo a občasný déšť. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty by se měly pohybovat mezi 16 a 21 stupni. Bio čekáme na jedničce.
2: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

jsme ten největší titul na světě. Ty jsi ten zápas projel z mnoha blbých příčin. Ztratil jsi svý ostří. Měl jsi pohled tygra, chlape, jako břitva. A teď ho musíš dostat zpátky a způsob, jak ho dostat, je vrátit se na začátek. Víš, co myslím?